0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Aha!

Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Tak krásné ráno, dámy a pánové. Posloucháte Color Music Radio a začíná Romeo Show. A dnes se podíváme na začátku třikrát do Austrálie. První borec se jmenoval Michael Hutchence, jeho kapela In Excess a funky krásná věc Need You Tonight. Tak si to užijte.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Tak to bylo In Excess, Need You Tonight. A tady jsou Manetwork, Overkill. Svátek dneska slaví Tamary, takže všem Tamarám přejeme jen to nej.

Overkill. Tak to byly Man Network. Takže takový lehký sumár, než si dáme poslední dnešní třetí australskou písničku. Máme středu, 7 hodin 9 minut. Svátek slaví Tamary. Tak vše nej. Tady jsou Ice House. A moje výzva, taková malá challenge, udělat si kafe. Street kafe.

to bych nikdy neměnil. Tak to byl Ondra Brzobohatý a jeho správci osudu. A teď se podíváme do UK, čili do Anglie. Tady je George Michael a Freedom. Doufám, že budeme mít všichni Freedom.

Freedom, George Michael na dnešním Romeo Show v Color Music Radio. A tady je Jamiroquai, JK, Virtual Insanity.

Heya, heya. Tak, to byly Jimmy Rakvaj, Virtual Insanity. A tady jsou Cure. Tuhle věc už jsem taky neslyšel pár let. Love song. Tak ať se vám hezky dobře vstává a ať máte hezký den. Snad už bude hezký den. Bez nějakých starostí a nesmyslu.

Well, I know. Tak to byla Whitney Elizabeth Houston na Koloru. Kde jinde? No a teď si dáme další borkyni, Lizu Stansfield. Face Up. Tak ať se vám dobře vstává, dobře snídá, prostě jak máte krásný den, to je důležitý. A za chviličku už Duran Duran.

Up, Lisa Stansfield. Tak už jsem to avizoval předtím, že za chviličku to rozjedou Duran Duran. Už jsou tady. Notorious, Notorious. A už se nám to blíží. 21 dnů a jdeme na koncert do O2 Areny na Duran Duran. Tak teď si je užijte na koloru, přátelé. Mám radost, že posloucháte.

Notorious. Tak to byly Duran Duran. Tak podíváme se, co se nám ještě blíží. Blíží se nám mistrovství světa ve fotbale. Už za 8 dnů to začne. A když to všechno dobře klapne, tak to mistrovství světa zahájí hudebně Robbie Williams. Což by bylo moc fajn. A ještě by se mi líbilo, kdyby tam dal tuhle tu věc. Go Gentle. Tu mám od Robbieho nejradši. Tak jo, za 8 dnů už jdeme na fotbal. Tak Robbie, těším se na tebe.

Tak to byl Robbie Williams a jeho mega hit Go Gentle. A další věc se nám blíží. Přesně tak. 20. června vystoupí na Metronome Festivalu i Manic Street Preachers. Tak si dáme I Live to Fall Asleep.

I live to fall asleep. I live to fall asleep. James Dean Bradfield s jeho kapelou Manic Street Preachers na Color Music Rádiu ve středu 3. června. A co mě potěšilo, že náš tenista Menšík je na Roland Garros v semifinále. Forma graduje. Hezkou lekci dal Brazilci. Tak jo, tady jsou D-Light, Groove is in the heart a už se nám zase blíží konec Romeo Show. Strašně rychle ta hodinka vždycky uteče, ale to je dobře. Tak si užívejte každou věc.

Groove is in the Heart, tak to byly D-Light na Koloru a teď si dáme moji dnešní poslední věc a to budou Earth, Wind and Fire a jejich mega flákota September. Tak vám přeju krásný den, hezkou středu a jak už bývá zvykem, za chviličku to rozjíždí Friky, pak Martin Svátek, Lukáš Kolíbal a spousta dobrý muziky na Koloru. Tak se mějte fajn.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost, vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon. Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost, vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
11: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad, sama Doňa.
10: Také se podívám.
12: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo, a zdá se, že už je tady.
13: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je? Co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
14: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, ty-pty-rap, ty-dy-pty-pty-dam, ty-pty-dam-dam.
12: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
13: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel, Janečkos, si mě nevezme. To je život.
14: Ježišmarja, ty dam, ty dady dam, ty pty rap, ty dip, ty dam, ty pty dam dam.
12: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
15: Já jsem Chlupatiánka z řádu svatého Chlupatiána.
12: Koho?
15: Svatého Chlupatiána. Sakra, teď mi upadly brýle.
12: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
15: No a co jako?
12: No nic, nic. Upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
15: Jak víte, máme desatero přikázání.
12: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
15: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
12: A to je?
15: Neoholíš!
8: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
16: Yo,

příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia a samozřejmě pořadu Frikolora. Dneska to bude veselý, já jsem zvědavý, jestli to vůbec umluvím, pač jak možná slyšíte, tak nemám úplně ideální stav. Je v tuhle chvíli 10 minut po 8 a máme středu 3. června. Svátek neboli jmeniny nám slaví Tamara a Kevin, no a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně zataženo a deštivo. Ano, přátelé, téměř na celém našem území a téměř celý den, i když k večeru by se to mohlo začít trhat, by mělo být opravdu zataženo a pršet. Minimálně tady teď v tuhle chvíli to tomu odpovídá a já ještě doplním teploty. Ty ranní by se měly pohybovat tedy kolem 12 stupňů, 12 až 15. V odpoledních maximech žádný extrémní nárůst nebude, protože teploty budou 18 až 19 stupňů až 15. V odpoledních maximech žádný extrémní nárůst nebude, protože teploty budou 18 až 19 stupňů. K večeru se ochladí.

není ideální stav. Takže dva hudební sety, ten první bude věnovaný rapu a hiphopu. Začali jsme takovouhle, dá se říct, alternativní věcí, Tribe Called Quest, taky Busta Rhymes, a nebo Kadet, a věc s názvem Donald, a budeme pokračovat High Fidelity a Jurassic 5, v tomhle rytmu se ponese celá první část. No a v druhé části, jelikož je dneska středa, si dáme frikotéku, diskotéku podle Frikyho, tak jak jste zvyklí. Před 9:00 a 10:00, pokud se mi to povede umluvit, tak si dáme Frikolora Infos. Já se podívám na internety, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska napsali. Tak mě to trošku štve, páč můj plán dneska byl trošku jiný, než to ve skutečnosti dopadne. Prvotně samozřejmě chci poblahopřát svýmu tátovi, protože mýmu tátovi, přátelé, je dneska 80 let. Ano, přátelé, 8-0, což předpokládám, je asi nejstarší posluchač Color Music Rádia, a plán byl dneska vyrazit za ním a poblahopřát mu osobně, ale já jsem mu chtěl přivést dárek a ne chřipku, takže táto, omlouvám se, ale tohle fakt nechceš. Já myslím, že je to slyšet, že to nechceš. A tak mu dneska zavoláme. Někdy v půlce prvního setu mu zavoláme a zeptáme se na pár otázek. Třeba jak to takovejhle nejstarší, pravděpodobně nejstarší posluchač Frikolory, sice ovlivněný tím, že je to můj táta, třeba má. Tak každopádně všechno nejlepší, protože 80, to je octihodný číslo a já ti blahopřeju, máme ti rádi, celá rodina, mrzí mě, že se prostě dneska nebude moc objevit, ale jak říkám, my bychom ti kromě dárku přivezli pravděpodobně i nějaký moribundus a toho nechceš ani v 18, natož v 80, tak to je takový start, my si tady vyřešíme rodinný biznis a jdeme na muziku. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky. Dneska ještě trošku víc chraptící hlas než obvykle, ale to se nedá svítit, prej to tady teď lítá, tyhle viry. Tak jsem ho taky někde sežral. Blíží se nám Frikolora Infos, přátelé, časomíra ukazuje 49 minut po 8 hodině. Tohle jsou legendární Gangstar.

Sport Music Radio, pořad Frikolora za Gramce, má mikrofonem DJ Friky, tohle byl Exhibit a my si dáme ještě jednou Exhibit, ale už tedy je v partičce společně s třeba Stashem nebo Eric Sermonem. No a já vás stejně jako předchozí dny i dnes chci pozvat na mejdan, který se uskuteční už pátek, do pátku budu úplně fresh, ne že ne? A v pátek se potkáme v Brně, konkrétně v klubu na dráze. Jediný letní mejdan Frikolora Live proběhne už tenhle pátek, a to v brněnském klubu na dráze. Venku pršet nebude, to se objednalo. Takže pokud si chcete dát venkovní Frikoloru, rozhodně si nezapomeňte do svých diářů zapsat 5. června a klub Dráha Brno. Ano přátelé, hned vedle hlavního nádraží, libovej prostor, má to svůj vibe a atmosféru. My to tam děláme pravidelně, takže modří už vědí. No a já si dneska lehnu a vypiju nějaký ten čaj, ono jde spíš fakt jenom o to chraptění. Ale i to se dá zvládnout, evidentně zatím to tak funguje, takže za chvíli Frikolora Infos.

0: A je to tady, přátelé, kamarádi, posluchači Color Music Rádia a pořadu Frikolora. Časomíra ukazuje 59 minut po 8 hodině, takže se slušným skluzem, ale přeci pojďme se podívat na dnešní den a to, že je dneska středa 3. června, svátek nám slaví Tamara a Kevin a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně zataženo a deštivo po ránu a někde by mohlo být ještě lehce slunečno, ale spíš už tedy je to minulosti a k večeru by se to mohlo taktéž začít trhat na polojasno, či dokonce jasno. Ranní teploty, ty by se měly pohybovat mezi 12 až 15 stupni, v odpoledních maximech potom 17 až 19 stupňů nad nulou. K večeru se ochladí a to na 12 až 18 a ne 16 a přes noc 10 až 13 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Vyslýchají, urážejí je sebekritikou a další prohřešky, kterými ženy nevědomky odrazují muže. Řada žen na sobě pracuje, čtou, poslouchají a následně do svého života zavádějí tipy, jak získat skvělého partnera. Když pak ale potenciálního muže svých snů potkají, odsoudí vztah zániku ještě dřív, než vůbec začne. Jakým chováním muže nevědomky odhánějí, tak stručně ženy odrazují muže prohřešky, o kterých často sami nevědí a pak jsou zklamané, že slibné začátky končí vztahovým neúspěchem. Některé si neuvědomují, protože při komunikaci s kamarádkami je takové chování běžné a přirozené. Na muže ale působí jinak. Dalším typem prohřešku jsou pak ty, kterými ženy něco konkrétního sledují, jenže reakce bývá opačná, než jakou by si tedy přáli. No a pojďme se podívat na 5 prohřešků, kterými ženy nevědomky odrazují muže. Nepustí muže ke slovu. Ženy jsou většinou upovídanější než muži a sdílejí spolu skoro všechno. Často také mluví před sebou, což je u mužů nemyslitelné. No a chovají se jako u výslechu. Druhý extrém se týká žen, který o sobě nerady mluví, nebo jsou introvertní, či je to kombinace obojího. Mluvení tedy nechávají na muži, kterého doslova bombardují otázkami. Za třetí urážejí muže sebekritikou. Muž si vybral ženu, protože se mu líbí, chce jí, obdivuje jí. Když někdo kritizuje například to, co má na sobě, co dělá, jak vypadá, jak se chová, muže to uráží. Stejně urážlivé je pro něj, když je tím kritikem žena sama. Sama sebe v jeho přítomnosti schazuje. No a za čtvrté, ruší plány na poslední chvíli a za pátý, neumožňují jim být zdvořilí. Skutečný muž chce, dokonce potřebuje být ochránce a gentleman. Otevřít ženě dveře pomocí jí z kabátu nebo do kabátu, přisunout židli, zaplatit za večeři. To není sexismus, je to hezké, nic vás to nestojí, stačí jen poděkovat. A pokračujeme. Tentokrát se podíváme. Politici a soudci, na záda vám dýchá umělá inteligence. Netýká se to však jen vás, ale nás všech. Technologický pokrok postupuje natolik rychle, že ani mladý člověk, natož senior, občas nestačí sledovat, co všechno už dnes dokáže umělá inteligence. Píše texty, překládá, analyzuje data, vyhledává informace, pomáhá lékařům s diagnostikou. Není proto divu, že se občas objeví otázka, zda by jednou nemohla převzít některé činnosti, které dnes vykonávají politici nebo soudci. Přiznejme si, že při pohledu na některé televizní debaty či nekonečné politické přestřelky taková myšlenka nemusí působit absurdně. No a předvídatelnost. Politika je často uměním zapomínat. Co bylo řečeno před volbami, bývá ve volbách vykládáno poněkud jinak. No a tak tedy v budoucnu rychlost, kterou tedy by mohla jednat nebo se dostat do tedy různých rezolucí. Ví, že čas plyne v těchto institucích zvláštním způsobem. No a tak by to mohlo urychlit. Ale lidské ego, tedy třetí výhoda, souvisí s něčím, co je možná největší slabinou veřejného života s lidským egem. Politik je jen člověk, ano přátelé. No a přiučení od AI, to všechno zní lákavě, navzdory tomu by bylo chybou se domnívat, že by umělá inteligence mohla lidské politiky a soudce v nejbližších letech nahradit. Škoda. No a poslední informace, kterou tady mám, tohle nikdy nevyhazujte. Poklady z babičiny půdy mohou mít dnes cenu 10 tisíců. Na půdě po prarodičích často neleží jen staré harampádí, zaprášené vázy, retrolampy, židle nebo obyčejné krabice se starými fotografiemi dnes mohou mít překvapivou hodnotu. Zatímco jedni při vyklízení chalup všechno vozí do sběrného dvora, jiní za podobné věci inkasují 10 tisíce korun. No a retro je totiž na vrcholu a tak tady píšou pět věcí, které nikdy nevyhazujte. Staré židla a křesla, ohýbaný nábytek, například Ton či Halabala, je dnes dezingovým hitem. Retro lampy ze 60. a 70. let, skleněné vázy a mísy, také smaltované reklamní cedule, staré poutače, například Baťa, Orion a Káva, jsou vysoce ceněné solitéry. No a kredence a vitríny, původní kuchyňské kredence po babice, jsou po očištění ozdobou moderních interiérů. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně. Tedy, že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením, firma growshop.cz. No a s technologiemi tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9:05 a my si dáme rychleji reklamní blok a za chvíli opět muzika. Je tady středa, čeká nás Frikotéka, diskotéka podle Frikyho už za chvíli tady na Koloru. A já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
2: jmnetworks.cz. Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debbie, Trapeda Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Posloucháš Color Music Radio, 18 minut po 9, já už jsem to zmiňoval včera a taky dneska v první části, a to, že můj táta má dneska, přátelé, 80. narozeniny. Ano, přátelé, 8-0, to je tedy úctihodný číslo. No a on říkal, že vás mám pozdravit, já jsem si říkal, že není nic jednoduššího, než aby vás pozdravil sám, takže za chvíli si dáme telefonát s mým tátou, já mu samozřejmě chci poblahopřát taktéž osobně, no a zároveň se chci omluvit, protože jak slyšíte, tak já nejsem úplně v šejpu dneska a můj plán byl za ním vyrazit, ale ze Segrou jsme včera o tom mluvili, já už jsem věděl, že včera večer nejsem úplně tedy fit a rozhodli jsme se, že tedy tu návštěvu odložím, pač jsem chtěl přivést dárek a ne moribundus. Takže za chvíli rozhovor pravděpodobně s nejstarším posluchačem pořadu Freakolora, pravidelným posluchačem a samozřejmě i v rámci dnešních oslav, tedy v uvozovkách, protože můj táta, předpokládám, to zas až tak slavit nebude. Tak 80. narozeniny, to je úctihodný číslo. Tak ještě jednou všechno nejlepší a za chvíli se dozvíme, jak se třeba takovýhleho věku dožít.

0: Dobrý ráno, tady Ether Color Music Radio a všechno nejlepší k narozeninám, otče.
1: Já děkuju, chlapče můj zlatý.
0: Tak co, jak se cítíš takhle v takovémhle raném věku 80 let?

0: середину нормальні. От як бабички дірочкове, як маминки такінкове, діти мої жарті. То є заклад, ну, то є то, що мені тарі держі.
1: OK, a nějaký jiný tip na to, jak se dožít, protože rozhodně neříkej nenervovat se, to ti nevěřím, ale...
0: makal jsem, no. Docela dost jsem makal, bych řekl, no.
1: Hele, táto, Segra včera říkala teda, protože posluchačům jsem to asi ještě neříkal, ale ty hodně chodíš, chodil jsi vždycky hodně,

0: dobrý, no ale ty holky mě už několikrát zachránily normálně, protože zaprvé i mě to trochu srovnalo. A...
1: Dobře, takže hodně se nervujte, nepijte, protože ty skoro vůbec nepiješ.
0: No, piju, ale nemusím to, nemusím nějak, nevyhledávám to, no.
1: No a kolik chodíš teďkon teda kilometrů?
0: Já to neměřím kilometry, já jsem venku 2,5-3 hodiny, já už se teďka šourám pomalu, ale chodím, no. Dokopat se musím, protože jakmile nevstanu, jakmile nejdu, tak to je můj teďka cíl, no, dokopat se, abych šel, no, protože to je jasný, že jakmile přestaneš chodit, tak končíš, no, to.
1: OK, takže pohyb, přátelé. Pohyb, o tom já tady mluvím často, pohyb. Můžete se sem tam trošku vynervovat, protože to z vás pravděpodobně...
0: Teď už se nenervuju, teď už mám to, teď už jenom čekám normálně.

0: to, že tohle je naše soukromá věc, kterou taháme na veřejnost. Každopádně, táto, já jsem ti chtěl moc poblahopřát, samozřejmě za celou naši rodinu, ti říct, že tě máme moc rádi a všechno nejlepší k dnešním 80. narozeninám. Páč, to je fakt úctihodný číslo a já se omlouvám, ale fakt ti nepovezu tenhle moribundus, protože...
1: Já vás mám, vy jste moje všecko zkrátka, jo.

Jo, prosím tě, Milánek po té operaci spadnul a je znova na operaci, tak protože si urval vás. Takže zdravíme Milana, jestli poslouchá, tohle byl interní tedy hovor s mým tátou, který mu je dneska 80 let. Táto, ještě jednou všechno nejlepší, měj se krásně, užij si den a já se budu těšit, že se brzo vidíme. Díky za rozhovor. Čau. Čau, táto. Tak jo, my si to takhle můžeme udělat rodinný, proč ne? A já myslím, že to takhle při těch 80. narozeninách zvládnete i posluchači Color Music Rádia, takovouhle rodinnou záležitost, ale já jsem si to chtěl zároveň nahrát, abych měl i památku, takže jsem si říkal, že to prostě takhle sfouknem v éteru Color Music Rádia. Tak to byl můj táta a jeho 80. narozeniny, skoro mi to až tedy z toho slzí oči. Tak my pojedeme dál, samozřejmě je to hlavně o muzice, a ne o tom, aby jsme si tady řešili narosky, ale přišlo mi to fair. Tak jo, jedeme dál. Tohle byl Black and Crown, I Know Funky Place a teď už Jackass Revenge a Light My Fire. Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora, je 3. června, můj táta má 80. narosky a já mu ještě jednou blahopřeju. Tak jedem. On říkal, že ty středy ho baví, tak se pokusím mu to udělat na míru.

tátu ještě pozdraví, ať už třeba od Martina Svátka, ten píše boj, všechno zdraví a hodně nejlepší pro taťku, takhle přála moje dcera, když byla malá. No a samozřejmě se přidává i Dave Trumpetier, celá moje parta, zdraví mýho tátu. Zdravíme z Prodence a při tatínkovi všeny a hlavně zdraví k 80 nám od Trumpetiera.

36 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, Kiss Me One More Time a DJ Michel. No a táta vás zdraví zpátky, páč sem chodí spousta zpráv a tedy od různých lidí, ať už je to teda moje parta, nebo vy posluchači, což je krásný, že jsme si to udělali takovýhle rodinný. Táta taky říkal, ať určitě vyzdvihnu ségru, moji ségru Janu, tedy jeho dceru, která je úžasná. O tom není třeba diskutovat, pokud ji znáte a je možný, že vás učila, páč už přes 30 let nedělá nic jiného, než učí, je to její poslání, je to učitelka na základní škole, tak moje ségra je prostě dope a málo kdo je tak dope jako moje ségra. Nejen, že je to učitelka, ale ona je taky cool učitelka, přátelé. A to už není jen tak. Já teda v podstatě na základce žádnou cool učitelku neměl. Nechci se nikoho dotknout, ale v době, kdy já chodil na základku, tak to zas až tak cool učitelé nebyli. Ale to se samozřejmě mění, pokud má někdo něco jako poslání, je velká pravděpodobnost, že to bude dělat dobře. Třeba v rádiu. Ale to už nechám na vás, jestli tohle je dobře nebo špatně, jdeme.

It's Spirit, samozřejmě Porter, ale tentokrát v remixu Richard Gray a taky Lisa, tam mě píše Martin Svátek. Neřekl bych, že ty jsi byl zrovna cool student, ty Tatare. Tak hele, překvapím tě, ale já jsem hodně cool, já už jsem ve 12 nosil mikinu Public Enemy a Beastie Boys, akorát to ty učitelé v té době nebyli schopní ocenit, jak cool jsem byl. Sám seš Tatar.

A další novinka tohoto týdne, I1K, Shake Your Body, a já doufám, že se vrtíte do rytmu dnešní frikotéky. Já vás ještě jednou pozvu na páteční mejda, na to do Brna, na dráhu, tam už budu mluvit jako koní pásek. Od 4 do 10 Frikolora Live 5.6. Klub na dráze a DJ Friky společně s DJ Marzenem.

Hezky nám to tepe, mně se trošičku zlepšil hlas, jsem to rozmluvil asi. Ráno to bylo o dost horší, pokud jste naladili až právě teď, tak vězte, že to už je nádhera.

poslední věc dnešní frikotéky, ve středu je to pravidlem, diskotéka podle Frikyho, taneční věci s těma známýma riffama, popěvkama, tady, jestli se nepletu, Lelel s Avicii, taky se tam zaslechl, tedy God is a DJ.

0: Guinnessu.
1: No a tady přišla zpráva od Boba Roberta. Ahoj, poslouchám tě každý den ze Sydney, když řídím bus, public transport. Musím říct, že moje, tedy, že mě tvoje sety fakt baví a pasažéry taky nemají na výběr. Jseš Animal Bro, keep it up, please. Klobouček jen, škoda, že to není delší. Zdravím Prahu a celý kolor, Rob. Tak say hello to Sydney a to public transport. Už jsme tady měli Japonsko, Austrálii ještě ne.

To je hustý, no a já bych rád to chápu, jestli jsi tam dlouho, tak ti musí prostě český blbej humor chybět. A ten můj ještě blbější než obvykle, takže chápu.

0: No a teď už opravdu v rychlosti, je 55 minut po 9. hodině, dneska je 3. června a svátek nám slaví Tamara a Kevin. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně zataženo a deštivo. K večeru by se to mohlo roztrhat a dokonce by se mohlo udělat jasno. Ranní teploty by potom měly být kolem 12 až 14 stupňů. V odpoledních maximech můžeme očekávat 18 až 19, k večeru se ochladí a to na 14 až 17 a přes noc potom 10 až 13 stupňů. Informace o počasí máme za sebou, víme komu poblahopřát, co je za datum za den i kolik je hodin. A pojďme v rychlosti na to, co nepodstatného nám napsaly internety. Vyslýchají, urážejí je sebekritikou a další prohřešky, kterými ženy nevědomky odrazují muže. Řada žen na sobě pracuje, čtou, poslouchají a následně do svého života zavádějí tipy, jak získat skvělého partnera. Když pak ale potenciálního muže svých snů potkají, odsoudí vztah k zániku ještě dřív, než vůbec začne. No jakým chováním muže nevědomky odhánějí? Ženy odrazují muže prohřešky, o kterých často sami nevědí a pak jsou zklamané, že slibné začátky končí vztahovým neúspěchem. Některé si neuvědomují, protože při komunikaci s kamarádkami je takové chování běžné a přirozené. Na muže ale působí jinak. Dalším typem pohřešku jsou pak ty, kterými ženy něco konkrétního sledují. Jenže reakce bývá opačná, než jakou by si přáli. No a pět pohřešků, kterými ženy nevědomky odrazují muže. Nepustí muže ke slovu za prvé, za druhé chovají se jako u výslechu, za třetí urážejí muže sebe kritikou, za čtvrté ruší plány na poslední chvíli a za páté neumožňují jim být zdvořilí. Ano, přátelé. A my jedeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká politiků a soudců. Na záda jim prýdýchá umělá inteligence. Tohle je docela pozitivní informace. Já bych si dokázal představit, že politiku bude dělat AI. Fakt, ale protože jako dlouhodobě mi přijde politika dost taková zvláštní a AI by se odprostilo možná od emocí. Technologický pokrok postupuje natolik rychle, že ani mladý člověk, natož senior, občas nestačí sledovat, co všechno už dnes dokáže umělá inteligence. Píše texty, překládá, analyzuje data, vyhledává informace a pomáhá lékařům s diagnostikou. Není proto divu, že se občas objeví otázka, zda by jednou nemohla převzít i některé činnosti, které dnes vykonávají politici nebo soudci. Předvídatelnost politika je často uměním zapomínat, ano, přátelé. No a také rychlost. Každý, kdo někdy jednal s úřady nebo se dostal do soudního sporu, ví, že čas plyne v těchto institucích zvláštním způsobem. Lidské ego, třetí výhoda, souvisí s něčím, co možná největší slabinou veřejného života, a to s lidským egem a také přiučení od AI. To všechno zní lákavě. Navzdory tomu bylo chybou se domnívat, že by umělá inteligence mohla lidské politiky a soudce v nejbližších letech nahradit. Nahradí moderátory, ty nebudou pak chraptět. A poslední informace, tohle nikdy nevyhazujte. Ano, přátelé, poklady z babičiny půdy mohou mít dnes cenu 10 000. Na půdě po prarodičích často neleží jen staré harampádí. Zaprášené vázy, retrolampy, židle nebo obyčejné krabice se starými fotografiemi dnes mohou mít překvapivou hodnotu. A tady je 5 typů, který byste neměli vyhazovat. Staré židle a křesla, ohýbaný nábytek, například Tonči Halabala, je dnes dezingovým hitem. Retrolampy ze 60. a 70. let, typická bruselská svítidla či chromová husí krky, mají vysokou hodnotu. Skleněné vázy a mísy a také smaltové reklamní cedule nebo kredence a vitríny. Původní kuchyňské kredence po babičce jsou po očištění ozdobou moderních interiérů. 59 minut po 9. hodině a já už jdu vytáčet Martina Svátka, protože Martin už je dnes připraven a vypadá to, že všechno půjde podle plánu. Teď jsme měli pár dnů, konkrétně 2 vysílání, delší tedy, a včera to bylo hodně dlouhý. Dneska tedy, ale počkat ještě. Parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno. ráno, zdravím.
0: Tak co, jak jsi vyspinkal? Tatare.
1: Docela dobře, ty. A jinak to, přeju tvýmu taťkovi všechno nejlepší, já jsem ti psal a už to říkal, já vím, ale tak ještě takhle víc osobně. Byl to hezký rozhovor.
0: Tak to jsem rád. Ty mýho tátu znáš, stejně jako trumpetýr, tak to je taková rodinná partička. My tady děláme takový rodinný narozeninový biznis.
1: Je to tak, je to pěkný.
0: Hele, co bude dneska, protože předpokládám, že ty lampy a sedačky vyhazuješ, potažmo, teď asi o holkách se úplně bavit nebudem. Co tam bylo poslední? Politika AI, no tak no, pojďme.
1: Ty jsi říkal, že to, že umělá inteligence by neměla emoce, ale když by tam nebyla ta blbost, no. No, tak jsem to chtěl říct.
0: No, já jsem si asi říkal, že by jako tam, no ale teda já musím říct, že občas, když se na něco zeptám umělý inteligence, tak si připadám, jak když se zeptám nějakého politika.
1: No, já jsem na to zvědavý, až budu mít ten nový kont, tak tam už si umělý inteligenci budu mít přístup. Tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat.
0: Konečně budeš mít pořádnýho kámoše.
1: No, konečně si pokecám s kámoškou.
0: To je jedno, jestli je to holka nebo kluk. To si můžeš nastavit.
1: To si právě, to jsem slyšel, že si můžeš nastavit, no.
0: Chceš mít kámošku, jo?
1: Jo, ona mi všechno opraví, počítači, všechno mi udělá, no tak to bude dobrý.
0: OK, jakože na opravování textu to není úplně od věci, když seš prase jako já, neumíš psát, tak se to docela hodí. Co dnes bude jako první pecka Holiday, když dneska je Pops?
1: Dneska je Pops, no, a ty se mě docela tak jako navnadil. Já jsem zda, jestli to bude fungovat, jestli se vůbec připojíme, doufám, že jo. Tak to na úvod korona, já nevím, jestli si pamatuješ koronu.
0: Nevím, něco mi to možná říká.
1: Taký to Rhythm of the Night.
0: Jo, jasně, no jasně, to jsem taky tady hrál v remixu.
1: No, já to taky budu hrát v takovým klubovým remixu a jsem si vzpomněl, jak se zahrál ty Culture Beat, tak jsem si říkal, ty vole,
0: viď, Culture Beat, viď.
1: No, já jsem taky nedávno hrál tuhle věc. Taky v
0: nějakém
1: remixu.
0: OK, tak my se samozřejmě těšíme. Tohle byl Martin Svátek, jeho Holiday Edition startuje už za chvíli tady u nás na Koloru. Já si jdu dát nějakou pastilku a čaj a budu se těšit opět zítra po tedy 8 hodině naslyšenou. A ještě doporučuju si napsat 5. června, tedy tenhle pátek, do svého diáře Free Color Life. Bude totiž brněnský mejda na dráze, tak jak jste zvyklí. Já budu fresh jako nikdy. Takže jo, díky za pozornost, mějte krásný den a čau.

0: To je sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

krásný poslech přeju. No já jsem původně chtěl začít věcí Please Don't Go, protože si myslím, že většina z vás, nebo většina, ne, takhle to je blbost, ale některý z vás si určitě řekli, že to je škoda, že ten Friky to neprotahuje dál. Ale tímto jo, moc děkuju Frikymu, že ten čas využil, já mám z toho vždycky radost. No a Holiday Edition tady v plný parádě, tady aspoň doufám, že to vydrží. A na úvod Corona v rámci tedy Holiday Pops, tady toho speciálu, vždycky ve středu.

0: takový docela natěšený, chybělo mi to. A tak pojedeme dál, další věcí. Já myslím, že pamětníci budou vědět. Krásný poslech.
1: Posloucháte Holiday Edition.

třeba tato melodie, vůbec tato pecka se na rádiu Golem objevovala každý den několikrát. Oni to kdysi měli jako takovou znělku. No každopádně Two Unlimited, tato věc Twilight Zone. I'm a scat man. Já nevím, já jsem se na tohle věc vzpomněl, teďka v noci jsem se nějak probudil, úplně jsem jí zaslech v hlavě a já tyhle ty věci mám, vůbec nevím proč. Myslím, to rádio má na mě velký vliv, i tyhle ty speciály. Už ve středu jsem naladěný na ten pops. Je to pošahnost samozřejmě, ale je to tak, Scatman John, koktající sketař.

tak, tohle samozřejmě další klubový remix. Mě tam baví ty klapky, pěkně udělaný mix Scatman's World, tak se jmenuje album.

tuhle tu diskofilární část. To je jedna z posledních věcí od následujícího interpreta DJ, která je jedna z těch posledních věcí, to je snad z druhého alba. Z alba, myslím, že There is a Party, tak se jmenuje to album, jestli se nepletu. No tak nějak poslední věc od Boba, DJ Bobo, tato věc Let the Dream Come True, si vzpomněl, si díky té koroně. No jinak první single z tohohle

nádech. Já jsem se dozvěděl takovou smutnou zprávu. Tak zemřel soulovej zpěvák Peebo Bryson. On v Evropě nebyl zas úplně tak známý, to je pravda. Ale měl pár popových věcí, určitě si připomeneme jeho hlas. No je mi to líto, tak mě to trošku tak jako koplo do jiného směru. Ale ještě jednu věc tady vlastně z té taneční muziky bych zahrál D-Ream, jsem si vzpomněl na tuhle ukázku. Perfecto Remix.

Face. Tohle jsou Emanates, Anglie, jejich album To The Next Level. Jejich největší track se jmenovala, nebo hit se jmenovala I've Got A Little Something For Ya. Ten je taky na tomhle albu, se kterýho si teď hrajeme. Dnešní Holiday Pops bude mít takový soulovej nádech, když to ze začátku tedy tak nevypadalo, to je pravda. Ale informace k nám lítají obrovskou rychlostí a co nebylo před minutou, může být právě teď. No a já vám zahraju za chvilku pár věcí od Peebo Brysona. Já myslím, že no, je to smutný, že v Evropě zase tak známý nebyl a on byl vlastně, dá se říct, králem duetů. Zahrajeme si nějaký a no, se vzpomínáme na jeho hlas a na skvělý věci, které mě provázely už v dětství, když jsem začal poslouchat muziku, ale to tedy až za chvilku. Teď věc, která dělala to samý, taky mě provázala v tom dětství. Incognito. Další cover, původně Stevie Wonder, jinak Don't You Worry.

Subscribe, swipe, subscribe, tak se jmenuje album. No a Peeba Bryson odešel v 75 letech po mrtvici, jinak před 4 měsícema prej měl ještě koncert. To mi psala Lucka z Varu, moje pravidelná posluchačka, která mi posílala velký info.

A tak jsou minimálně dva lidi, kteří dneska, když teďka poslouchají Holiday Edition, tak vědí, že kdo to byl, Peebo Bryson. Lucka zná Peebo Brysona a můj kámoš Tonda taky, tak s Tondou jsme na Peebo Brysonovi vyrůstali třeba na tyhle věci. Tuhle věc jsem hrál, myslím, taky nedávno. No a myslím, že tyhle ty věci dělají radost. Tondovi určitě tato věc udělá radost, mimo jiný. Tu věc, kterou si po mně chtěl, tu jsem našel a mám ji připravenou taky pro tebe. Teď ale Peebo Bryson a Kenny G, By the Time.

tohle je Peeba Bryson, Kenny G, By the Time This Night Is Over. No, zdravíme Lucku do Varu a já myslím, Luci, že by ti udělala radost tahle věc. Něco podobného, když je ještě starší a duet Peeba Bryson a Regina Bell.

Regina Bell a Peebo Bryson. Oni pak nahráli ještě spolu jednu věc, takovou pohádkovou, tu si necháme na závěr, ta měla veliký úspěchy v Americe. No tak v Americe Peebo Bryson, samozřejmě to asi bude velká smutná událost v Americe, protože přece jenom on pořád aktivní a zpívalo mu to a v roce 2018 Stand for Love, myslím, že se jmenovalo poslední album, který vydal, tak tady je ukázka, která měla úspěch v amerických žebříčkách v roce 84. Teď je tady taková klidnější část Holiday Pops. Věc, která měla úspěch If Ever You're In My Arms. No to já mám hodně rád a jinak tady Peebo Bryson.

Tak tohle je Peeba Bryson z roku 84. No teď jeden hodně, hodně klidný duet na Kladno, nebo kousek, ne, tam někde, co? Zdravím jeho kámoše velkýho Tondu, čau, čus boy, Tonda měl 50. narozeniny v neděli, on si moje narozeniny pamatuje, já jeho samozřejmě vůbec, to je mi hrozně líto, já se hrozně omlouvám. No a Tonda si přál právě, když zaslechl, že tady Peeba Bryson už není mezi náma, tak si přál věc Maybe od Peeba Brysona a Roberta Fleck. Tak to je hodně klidná záležitost, speciální přání. Já ji mám v playlistu a strašlivě dlouho jsem ji neslyšel, skoro ji neznám, tak si poslechnu s tebou a s náma všema ostatníma.

moc pěkná záležitost. No tak dědo, všechno nejlepší. Dodatečně, užil jsi to určitě, aspoň doufám. No a teď je Peeba Bryson, myslím, že roku 2018, z jeho posledního alba. Abyste slyšeli vlastně tu, dá se říct, skoro tedy současnou tvorbu Looking for Sade. Skvělej song, to je Peeba Bryson.

Tak tohle rok 2018 album Stand for Love, jinak to album se vám kdysi taky představoval, to si pamatuju. Tohle je věc Looking for Sade. Já už teď si zahrajeme poslední věc od Peepa Brysona, vlastně duet, který měl v 90. velký úspěch. No, oni vlastně byli dva, ale ten duet s Celine Dion byl úspěšný, ale ne tak jako duet s Reginou Bell. Tak dneska, když už Regina Bell zpívala, tak jí dáme přednost, protože ta věc byla docela dost známá a taky je z Aladina. Pohádková věc na závěr. Peepa Bryson v 75 odešel, ale jeho muzika je jasná, zůstává tady s náma.

Regina Bell a Peebo Bryson. No tak vidíte, i Kuba můj kámoš zná Peebo Brysona, tak přeci jenom nějak, jako nějaký povědomí o něm máte, to je dobře. No tak Peebo Bryson a teď jsme si udělali takovej vlastně improvizační blok, dá se říct, protože když jak se to veme, můj pořad je jedna velká improvizace, tak a to dokazuje i to, že teď mi Tonda, můj kámoš, mi napsal, nezapomeň na reklamní blok, no tak na reklamní blok jsem samozřejmě zapomněl, no ale tak je to furt stejný, jedeme dál.

trošku té klasické muziky. Ne, že by předtím nebyla žádná. Tak další duet, Aretha Franklin, George Michael.

No tak samozřejmě konec 80. let. Veliký úspěch. Aretha Franklin a samozřejmě George Michael, I knew you were waiting for me. Teď jeden z maxáčů. Kleiny Fisher, tak to byla taky hodně úspěšná věc, jsem si vzpomněl teďka. Tady na tu ukázku.

z Maxáčů, Sydney Youngblood. No tohle paráda, If Only I Could. Posloucháte Holiday Pops, moji milí, kolik máme vlastně, mě ten čas úplně mi vymizel z hlavy. 26, no tak

pokračuje dál do nekonečna. Ale když člověk si musí počkat na Stevieho, to je jasný. Stevie Wonder se v této věci objevil. Alex Haley drew it in his book. Swat come to Captain his other foot. Got a song by and all my leaf. No teď už třeba Shalamar. No, to ne... A, dobře. Second time around, tak se jmenuje věc. Taky známá věc, to je Shalamar. No, to už je skoro závěr. Posledních 20 minut před náma Holiday Pops. Dneska trošičku jinak Holiday Pops, to je pravda.

I'm Around, tohle jsou Shalamar, který samozřejmě nahráli třeba věc A Night to Remember. No teďka třeba jedna taková slow jam pecka z 80. let. Brenda Russell. Tohle skvělá věc Piano in the Dark.

teď je dvě takové 90-kové věci, ovšem v úplně jiném rytmu. To si vzpomněl minulý ten, co mám hrál v Holiday Pops Roberta Palmera. Looking for Clues, tohle je z 90. let ukázka, tenhle ten maxáč. Společně s UB40 nahráli věc. To jsem měl, já musím docela rád ukázku I'm Your Baby Tonight. Tak to jsou UB40 a

velkých bednách, tak vám to vytrhá. Nic. Tohle ta dunivá verze, tohle ten maxáč, I'm your baby tonight. Tohle to je Robert Palmer a UB40, předposlední věc ode mě pro vás a já už přetahuju. Tady už je závěrečná věc, taková letní. Summer Dreamin' měla velký úspěch i v

tak nevím, jestli Lukej znáš tuhle věc. Zpěvačka Kate, já nevím, jestli se čte Kate Janai, nebo Kate Janai. A moc pěkná, houpavá.

Holiday Pops. Moje jméno za chvilku Lukáš Kolíbal živě, přijde za váma samozřejmě polední menu. Mějte se krásně a všechno fungovalo superově, takže zítra se slyšíme po 10. Moc se těším, ať je fajn a...

0: 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
1: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Bernard.
0: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
1: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
2: Sex Appeal. To nejlepší ze

0: přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
9: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotouch.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
10: Fonotouch.
11: No tak to roztouch.
10: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
12: Color Music Radio.
13: Bylo 12 hodin.
14: Color Music Radio.

Aha, Color Music Radio v premiéře středa 3. června. Červen vychází tak pěkně, 1. je pondělí, tak si to dobře pamatuju. Kolikátýho, že to je. Každopádně Martina Svátka střídá Lukáš Kolíbal. Na úvod to byly The Roots s Johnem Legendem ze skvělýho alba jménem Wake Up. Tak Wake Up People. Tohle už je Jay-Z, protože jsem tam měl spojku, že před pár dny The Roots odehráli koncert právě s Jay-Zem. Tak Wake Up People. Tohle už je Jay-Z, protože jsem tam měl spojku, že před pár dny The Roots odehráli koncert právě s Jay-Zem ve Spojených státech, tak jsem

0: Jihlava, nově taky Plzeň, to už jsem říkal, taky nahoře. Zdravíme do Liberce, zdravíme do Karlových Varů, Český Budějovice, Český Krumlov a už velmi brzo i další dvě nové frekvence. Možná už jste viděli u nás na webu.
1: Take the baseline now.
0: A DAB Plus. Všude po republice. Tak srdečně zdravím. Jiný

No to je ono, takhle to trefujete fakt skvěle. Hele, tak pojďme teďka všichni spolu na ostro se slovama, okej? Okay?

0: de Fonca.
1: Yo, remember back on the Bully when cats used to harmonize like...
2: Jo, velký pozdravy pro Breda Famana Damada Restovsky. Zdravím taky Uiče, bylo moc příjemný se s váma pánové vidět v neděli na Smith & Wesson. Nádherný boombox, by the way. Nejenom Smith & Wesson, ale i Blue & Exile mě úplně nadchli, tak doporučuju, pokud neznáte tyhle artists, a taky zvu na další boombox, který bude už 14. června v Kafe v lese. Poprvé boombox v tady tomhletom klubu a dorazí tam Master Ace, legendary rapper z New Yorku, který chystá velmi speciální set za doprovodu živý kapely Champion Sound. Budou hrát desku Disposable Arts. Ale teď už vás čeká Lauryn Hill.

Posloucháte Color Music Radio, polední meny. A stále zatím jenom tři čerství meny týdně. Nicméně jsme si dávali takovou sázku s kolegy toho, jestli bychom se trochu nehecli. Buď udělat pět meny za týden, anebo rozšířit meny, aby tam teďka ta, jak máme mezeru mezi 13. a 14. hodinou, aby jsem to protáhnul. Jak jsme diskutovali, která z těch variant by byla lepší. Rád bych se zeptal i vás, posluchačů, který takhle pravidelně posloucháte, abyste mi dali vědět, lukas@radiocolor.cz, a kdyby se našel parťák tohle pořadu, tak bych do toho šel hnedka od klidně ještě tenhle týden. Taková výzva do éteru a tohle samozřejmě byl Wyclef Jean featuring Mary J. Blige a předtím Miss Lauryn Hill, s čímž to jsme zaspomínali taky na Fugees. A co? Chtěli byste se na ty Fugees? Tak jo, sice jsem tady měl nachystaný něco úplně jiného, ale teď mi to takhle najednou přišlo na jazyk, že když jsme si zahráli je takhle samostatně, tak bychom mohli zaspomínat i na tenhle Legendary Project, který vlastně vystřelil i Lauryn Hill, i Wyclefa do hvězdných výšin. A samozřejmě prostě legendary 90s a nejenom 90s, kde hip-hop potkává soul, R&B, i vlastně částečně trochu reggae music, protože tam jsou ty nejrůznější asociace. Takže věc, kterou vám dám od Fugees, bude ve speciálním remixu Salama Rimiho Special Acoustic Remix, věc jménem Vocab. A taky bych chtěl poděkovat Rowito Ice Cream za podporu, protože mě zásobujou a mám mrazák teďka plný jejich skvělých nanuků, čokoládových, arašidových a jahodových, který vyrábějí na Šumavě, který jsou raw, který jsou bez cukru a bez zbytečných konzervantů, prostě zdravý masání od české firmy Rowito, R-A-2-T-V-I-T-O. .cz, tam se dozvíte vícero a je moc děkuju za support a protože vím, že miluju reggae music, tak po Fugees navážeme i trošku reggae. Tak příjemný poslech na Koloru. To byla sprcha v noci, co? Trochu si připadám teďka jak v Karibiku. Tak si dáme k tomu soundtrack. Pozdraví taky pro kolegu DJ Ramela, tohle je jeho oblíbený remix a jeho aftermoon můžete vyladit právě ve středu odpoledne, nebo repríze v pátek, nebo potom ještě jedna repríze v úterý v noci po mým reggae speciálu. A teď už to patří The Fugees, posloucháte Color.

Na Color Music Radio. By the way, tenhle ten reggae song produkovala, teď se podržte, Missy Elliott. Takhle blízko totiž s tobě má afrokaribská muzika, hip-hop z reggae, prostě jsou

který loni vyhrál The Best Caribbean Music Award. Reggae Artist of the Year. A mám velkou radost, že stejného roku vystoupil i v Praze, už po druhý. Po 10 letech jsme ho znova přivezli, protože slyšet ho naživo. Total u stropu. Řadu doporučuji.

Tak, po Romainovi Virgovi jsme se zahráli z Jamajky ještě zpěváka, který se říká Luciano, nebo se mu taky přezdívá The Messenger. A teď zaletíme na druhou stranu planety, na Nový Zéland, za kapelou Fat Freddy's Drop. A tato parta patří mezi totální legendy v zemích Kiwi, to znamená Zéland, Austrálie. A k velký radosti mnoha jejich fanoušků po celém světě vyrážejí na velký turné k jejich kultovnímu debutovému albu. Myslím, že to je nějakých 25 let od vydání. Nicméně to album tady nemám teď přítomný, ale mám tady jinou jejich desku v ruce, s který si teďka zahrajeme věc jménem Bon Diga. A je to pozvánka na 13. června v Praze Archa Plus. Bude hostit právě tuto novozélandskou legendu, která propojuje vlastně vlivy reggae a dubu, ale zároveň hodně taková lounge music, i vlastně hodně našláplá music, nádherný koncerty, které trvají přes 2 hodiny, které jsou zároveň soulový, zároveň elektronický, zároveň live, vlastně hodně specifický sound Nového Zélandu, tak doporučuji tip pro vás, tato věc jmenuje Bon Diga a já vám ji zahraju pěkně od začátku. Fat Freddy's Drop v Praze 13. června. A potom o den později Master Ace s Champion Sound v Kafe v lese, tak 2 tipy na půlku června, právě teď v poledním menu, dobrou chuť.

0: Fat Freddy's Drop, 13. června v Praze. V prostoru Archa Plus, bývalé divadlo Archa. Tak tolik jedna pozvánka. Další pozvánka na tento nadcházející víkend, 420, Prague 420 Fest, který proběhne na Pražské Zbraslavi v sobotu a v neděli. A v rámci toho tam v neděli bude mimo jiné výborný britský legendary Jungle is Massive General Levy. A v neděli večer taky v Lucerna Music Baru KRS One. Koukáme do kalendáře ještě na pár typu. A kdo posloucháte ve středu, tak slaví Tamara, Kevin a Lešek. Kdo posloucháte ve čtvrtek, tak Dalibor, Saturnin a Tara. A ve středu je den jízdních kol a den běhu. Včera jsem v těch pražských zácpách odložil auto a skočil na kolo, takový to sdílený kolo, a projel jsem a byl jsem úplně nadšený, že vlastně za 10 minut jsem tam rychleji než tramvaj, než cokoliv jiného, a ještě si dám příjemný protažení na kole. Jo, úplně si moc cením toho, že máme tyhle tu sdílenou možnost po Praze. A tak den jízdních kol a zároveň den běhu, tak speciální pozdravy pro Restovského ještě jednou. Co jsem ještě chtěl říct, že jo, v pondělí byl Mezinárodní den dětí a zároveň byl Mezinárodní den bosé chůze, neboli barefoot. A u této příležitosti otvírám soutěž s nakladatelstvím Dharmagaya o knihu Celým tělem na boso. Právě o přechodu na barefootové boty a různý cviky na nohy, aby vás nohy nebolely, protože nohy jsou hrozně důležitý, nejenom se, kvůli spojení se zemí a vaším uzemněním, naším uzemněním, ale i vlastně s celým tělem, protože tam končí všechny ty energetické dráhy celého těla. Tak tip pro vás, Celým tělem na boso s nakladatelstvím Dharmagaya. Knížku vyhraje jeden z vás, kdo mi napíše, jak se jmenuje autorka této knihy. Velmi jednoduchá otázka, kterou najdete na stránkách dharmagaya.cz. A v neposlední řadě taky poděkování MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe. Když se ho polijete, rozbijete, donesete ho tam na lopatce, tak oni jsou schopní vám spousty věcí opravit. Tak MacParts.cz, díky Jindro. A díky vám všem, kdo jste to poslouchali do tohoto momentu, a už se na vás těším s dalším poledním menu. Mějte se parádně.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Brako

0: akci podporují Kana a Maskl.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
7: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverezi. Začíná můj oblíbený pořad Sama Doňa.
6: Také se podívám.
8: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo, a zdá se, že už je tady.
9: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je? Co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
10: Dídam, tibididam, tiptirap, tiriptiptam, tuptiramdam.
8: A pozdělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
9: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická v pořadu Sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky Sama Doňa se třema parchantama na krku, protože náš milostivej pan ředitel Janečkos si mě nevezme. To je život.
10: Ježíš Maria, ty dam, ty dady dam, ty pty rap, ty rip, ty ptám, tu pty dam dam.
8: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste Voršilka nebo Karmelitánka?
11: Já jsem Chlupatiánka z řádu svatého Chlupatiána.
8: Koho?
11: Svatého Chlupatiána. Sakra, teď mi upadly brýle.
8: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy. Ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
11: No a co jako?
8: No nic, nic. Upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
11: Jak víte, máme desatero přikázání.
8: Ano, nepokradeš, nesesmilníš a další.
11: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
8: A to je?
11: Neoholíš!
4: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

Michael Jackson, Off the Wall, historie desky z roku 79. To byla deska, která byla už dost úspěšná, ale pak přišla ta ještě mnohem úspěšnější, je ta deska Thriller. Vy posloucháte Old School na Core Music Radio. Vítá vás u něj jako Pelín. Funky, disco, black music a tak, let 70. a 80.

kousek s naprosto úžasnou aranží Letící bomby. The Gap Band. You dropped a bomb on me na Color Music Radio Old School. Já jsem skoro ani nestihl popřát příjemný poslech na ten začátek. Tak ještě jeden příjemný poslech vám přeje Chmelín. The Three Degrees už za chvilku, stejně jako Donna Summer. Teď si dáme Up Rock. To jsou Rocksteady Crew.

Love and Kind, Donna Summer, Old School na Core Music Radio. Dáme si nějaké hitovky, Dancing on the Ceiling a Lionel Richie. Prvním březnovém Old School, tady pak to březnové. No, prvním černovém Old School roku 2026. A potom taky Imagination a Music and Lights. No a teď jedna velká hitovka, která se dnes hraje v diskotékách, třeba i v pražském Lucerne na Music Baru. Na to lidi stále veselé tancují. A to jsou Pointer Sisters a jejich asi největší hit. I'm so excited tady na Core Music Radio.

skvělá, funky, trochu diskověc, Imagination a Music and Lights. Holdsku na Core Music Radio si dáme další funky i disco dohromady. I wanna funk with you tonight. To je Giorgio Moroder. Potom přijde instrumentka Moon Boots on Orlando Real Sound a taky Seron. No a parádní záležitost Black is Back. Tak i nadále příjemný poslech od 70. a 80.

Black is Black, Seron a teď Malcolm McLaren. And the world famous Supreme Team. Láska a kouz. Jdu se KJ. V Old School na Core Music Radio. Jako předposlední kousek.

the world famous Supreme Team a Malcolm McLaren. No, old school pro tenhle první červnový týden roku 2026 skončí. Na závěr 90. se podíváme na takový krásný kousek, který není úplně ve stylu funky rap a black music, ale je to hezká věc, se kterou se tenhle týden loučí Jakub Milín a naslyšenou za týden. Buď ve středu v premiéře od 14 hodin, anebo v pátek v repríze o 6. Tak naslyšenou. A tohle jsou samozřejmě Pulp.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem

0: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
1: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
0: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
1: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.
3: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma.
4: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Co je sladký a přitom v pohodě?
6: Ravito.
5: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
6: Ravito.
5: Co je bio a bez přidaného cukru?
6: No přece Ravito.
5: Jahoda, čokoláda, arašid.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Let's party. Have a good time.

You

Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem Kája G.DJ. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

Check it.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Tento salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučujeme. Samozřejmě Radio Color. Všichni se tam chodíme stříhat i holit. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
4: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
3: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
4: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Rock. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
6: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
11: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

0: Zdravím vás, tady Ramel, ladíte Color Music Radio, pořád After Mood a po nějaký době je tady zase se mnou host a tentokrát je pražský Floutek a MC Zachy, za toho Floutka se omluvám, věřím, že mi odpustí, takže čau, zdravím tě.
1: Čau, zdravím tě, Rameli, taky úplně v pohodě, myslím si, že jež to není urážce.
0: A začnu rovnou, půjdeme rovnou v uvozovkách na rozhovor a každopádně jenom ať dáme nějaký povědomí posluchačům a jenom co třeba se s tebou buď nesetkali, nebo s tvojí tvorbou, nebo tě neznaj, udělej nám, respektive lidem, nějaký intro, řekni nám, kdo je MC Zachy.
1: OK, hele, v kostce vás zdravím všechny posluchače, tady tohohle skvělýho rádia a DJ Ramela. Abych se vám v rychlosti představil, jsem MC Zachy, vlastně jménem Michal Zachariáš, dělám hudbu víceméně 15-20 let. Za posledních 10 let teďkon jsem se hodně začal zase věnovat zpátky tvorbě rapu, ale občas si odskočím i rád do reggae, do drum and bassu, nehledě na to, že jsem po těch stagech lítal nějaké roky, ať z Bass Beast Crew, z Bass Coffee a s dalšíma klukama, takže je to nedílnou součástí mé v uvozovkách rapové kariéry a MCingu, kdybych to nazval takhle. Teďkonc výhradně poslední 3 roky už se zabývám čistě jenom vlastně tím rapem. Valíme produkci, vysadili jsme teďkonc ven EPčko v roce 2022-2023, pak několik single tracků, několik 9-10, což si myslím, že je docela jako i dobrý číslo a teď před měsícem jsme pochřtili desku vinylovou s 10 trackama bez expirace. Takže to takhle k představě a k takovému rychlému.
0: Jasný, děkuju za intro. A mě to rovnou jako háže, jako se ptá dál. Ty jsi zmínil jednu věc a to je, že jsi MC, že teď se věnuješ jako primárně jakoby hip-hopu, rapu, takže se bavíme o hip-hopový muzice, chápu.
1: Je to tak.
0: Nicméně jsi zmínil, jako, že jako si buď historicky byl, anebo jako se nebráníš tomu se podívat i jinam a zmínil jsi drum and bass. A reggae.
1: Přesně.
0: Řekni mi k tomu něco, to byly tvoje prvopočátky, nebo začalo to tím, že člověk začne jako prostě baví o, jakoby, tak řeknu, black music a celá tato, jakoby, já nevím, jak to nazvat, komunita, nebo ta kultura. Hele. A protože většina akor lidí z rapu, kor ve svý době, jako když jsi se zmínil, jestli začínal třeba před 15 lety, baví o koho, tak jako i my jsme v těch 90. byli hrozný puristi. Jako jenom hip-hop a fuck off na cokoliv jiného. Víš, jak to myslím?
1: Je to tak, vím, jak to myslíš, měl jsem to stejně, ale...
0: Takže, pardon, jenom
1: jasný.
0: Ten můj dotaz míří tam, jestli ty jsi spíš začínal jakoby člověk, který jako doplňoval a dělal MC třeba v reggaečkových věcech, breakbeatech, já nevím, drum and bassu a tak dále, a pak si se jako vlastně prokousal v uvozovkách a doprofiloval jakoby do rapu, anebo to bylo jak živa jakoby... Hele, prostě rapu, co feelu, do toho to dám a prostě v rámci nějakých těch cest, jako tvojich, tu chvíli bylo tam víc, chvíli tady.
1: Hele, teď jsi to trefil, je to ta varianta 2. Já jsem vlastně původně začal s rapem, s hip-hopem, byl jsem na tom odkojenej, vyrostl jsem na tom a přesně nic jiného neexistovalo. Jezdili jsme spoustu lety na skateu a začaly nějaký labely a tak dál, ale dejme tomu, že od těch 15 let do těch 20 jsme udělali nějaký tracky, měli jsme velký label, všecko fungovalo, no ale přišel nějaký rozpad, byla prostě nějaká temná chvilka, ty lidi šli od sebe a přesně jak jsi říkal, pak mě prostě ty cesty prostě vedly dál, já jsem s tou hudbou nechtěl přestat, takže pro mě nebyla motivace přeskakovat do jiných stylů, ale prostě to, co jsem cítil, jo, to, co jsem opravdu jako feelil, do toho jsem šel, přišli kluci s drum and bassem, čeština v té době do drum and bassu tady víceméně nebyla, až vůbec, potýkali jsme se s věcma, že tě pomalu lidi fakujou.
0: Jacob si pamatuju, že
1: Jacob,
0: dával,
1: ale nedával česky. Jo,
0: Jacob
1: vlastně, a my jsme tenkrát vlastně začínali, byla tady nějaká soutěž Ring for MCs, dneska určitě známý pro hodně lidí tady v tom MCingu, v drum and bassu je Brejchus, Pája, s kterým jsme vlastně začínali s tou češtinou.
0: Big up na Plzeňsko.
1: Přesně tak, big up malá Plzeň, pozdravuju Šárku a Pavla. Každopádně přesně on by byl svědkem, že jsme stávali na té stage před těma prostě 13-14 rokama, dostávali jsme velký fucking, bylo to hodně těžký, nebyl tady na to žádný můstr, jo, neměl si prostě, dělal to tak, jak to cítil. a nás do toho ty kluci jako zvali, protože je to bavilo a koukni se, kde je to dneska, jo. Vlastně, ale protože... říkám, pro mě to bylo takový období, ať jsem jako fakt 10 let běhal na ty dramy, lety troly, jsem s klukama jezdil Beats for Love, spousta akcí, fakt jsme vodili 100, 150 akcí ročně, dokud ty chápeš, co to jako znamená jako víkendově, ještě když k tomu pracuješ, ale pro mě bylo hrozně smutný jedno jediný. Já jsem z těch akcí jako člověk, co píše texty, člověk, co rád se zabývá i tou produkcí, neměl vlastně nic. Jo, máš ten pocit, máš ten feeling z vystoupení, ale nemáš záznamy z toho, fotky byly sem tam, ale pro ty lidi dneska v těch sociálních sítích si byl neznámý. Ty jsi byl MC Zachy, jo, my jsme ho slyšeli tamhle, ale jo, neměli...
0: Nebo jako zaregistruješ, že to jméno si zaregistroval.
1: Třeba, jo.
0: Ale vlastně nevíš.
1: Jsem tam se vydal nějaký rydim, ale furt to nebylo prostě něco, co bych mohl říct, tohle je moje. Měl jsem nějaké tracky rapové předtím, jak jsem zmiňoval, pak jsem měl tenhle MCing. A potom vlastně i k tomu dramu ke konci už jsem se začal napojovat i na lidi z regéčka, vždycky mě to bavilo prostě, takže se nahrály nějaký tracky. No a najednou prostě i ten dramec po nějaký době, po nějakém věku byl náročný, ty party, jo, a já už jsem radši víkend strávil ve studiu, když to řeknu takhle, a něco tady po mně zůstane, něco hmatatelného. A od té doby vlastně ta cesta putuje takhle, na dramy furt chodím, když mě někdo pozve, rád vždycky přijdu samozřejmě na tu stage, furt je to MC.
0: Tak furt dáš do toho.
1: Jasně, furt je to z patra, furt odstavím 90 minut. Teď jsme měli Spring Festival, zvládli jsme to tam, hráli jsme hip-hop,
0: reggae. Teď mi něco připomínám, že to fakt povím.
1: Jo. Třeba vy ten Spring Festival, teď je hrozně krásný, že já si můžu vzít drum and bassový DJs. Například v tomhle případě DJ Fefe, DJ Masta, big up pro ně.
0: Big up Fefemu.
1: Skvělý Spring Festival, měli jsme tam bubeníka, se mnou s náma byl Dave Trumpetier, hráli jsme celou moji desku hiphopovou, do toho jsme zakomponovali reggae, přeskákali jsme až do drum and bassu, až k nám na stage skočil i Vojtáno, prostě a tohle je to, co mě na té hudbě baví.
0: No,
1: nejsem super konzervativní typ, jo, v tomhle.
0: No, jo, a jako budíš, já nejedím to, jako, že to má někdo nějak, já jako, jenom já osobně to mám taky tak, jako já před lety jsem taky zjistil, že jako já ochuzuju sám sebe, když se já sám zaškatulkuju, že mám mít něco jenom rád, anebo že jsem jenom nějaký vůbec, jako. Je to music budí feelem, nebo ne, a jako...
1: Teď to řek, jo.
0: A by the way, musím říct, jak ty jsi mi připomněl jako dvě věci. První, jakože, jak jsem říkal, že my jsme fakt jako v těch devadesátkách, jako jak jsme začínali s rapem, jako na jim v 95. jako s lidma jako Desrex, Desastar, protože jsme byli z jednoho jako konglomerátu takového soudržného. Já jsem v té době jaký rapoval jako Index, takže už nějaký way back, což to je jedno. Ale to si pamatuju vlastně, že jako ten můj vlastně opening jako dál, když pomenu to, co v devadesátkách kvůli MTVčku a všemu jako nás neminulo Rage Against the Machine, tamhle tohle nějaký grunge a podobně. A nebo ty věci, které byly jako obecně známý a věděl jsem o nich, ať to byl pop, to je jedno. Ale byli jsme furt, nebo já jsem se považoval za hip-hopovýho brutálního puristu. Hip-hop, that's it, a možná občas se můžu někam podívat a říct jako ne, protože já hip-hop.
1: Hele, byl to
0: ale
1: vždycky,
0: bylo to LTJ Bookem a jednou mi přines někdo v té době jako CDčko. No, tam bylo LTJ Bookem a MC Konrad a Progression Session a to mi odevřelo svět. Mě padla huba a já viděl, že jsem taky doma. Jen tohle doma je jiný. A mám to do dneška. Jako říkám to, co třeba pro mě umí jako Deep a Liquid DMB, to je jako svět a mood, který mi neumí dát nic jinýho. A do dneška kvůli tomu, jak ty Progression Sessions a LTJ Bookem s tím Konrádem to dělali, Bajdou byl jsem na nich i tady ve Veletržním paláci.
1: Bylo to
0: úžasný. Nejvíc 3 hodiny dávali let. Tak jako boží. A to samý regéčko samozřejmě.
1: Super.
0: Takže já to nejvíc cením. A další věc jako ve svý době, když jsi říkal, že lidi to vlastně hejtili. To bylo i v době, kdy vlastně drum and bass tady neměl takhle obří základnu, že jo, když to říkáš dneska, drum and bass je jako obří celosvětový jako fenomén, už x let, Viz, Lady Troll, zdravíme no, Jedi,
1: Lady Troll Honzu
0: Vodráčka, na... který teď k tomu šéfuje, tak přeju, jak se to letos u Mostu znovu vydaří.
1: Přesně tak.
0: Ale vím, že v té době jako vůbec, já to měl taky rád, že jo, jako když jsem zahrál já Markyho, Makota, co já vím, jako víš co, tyhle ty staré věci.
1: Rozumím tě, no, v tom.
0: Shy FX-e.
1: Ale shodnul bych se na tom, že prostě hudba je hudba. Já zastávám takový ten názor, že když je hudba dobrá, tak se nebráním vůbec ničemu. A jako když se mě někdo zeptá, jako teď natvrdo, takováhle otázka padá. A country ti nevadí, já nevím, proč jako hodně lidí prostě napadne tohle, jo. Ale opravdu, jako z normálních lidí, co třeba tu hudbu vůbec netvořej, klasický posluchač, nemusí být třeba až tak jako zarytej, tak se tě zeptá, to tě jako nevadí country, nebo jako dechovka, a já říkám, hele, když bude dobrá, tak ne?
0: No, znova, já už vlastně se jako dávám do pozice, kdy neřeším, co je dobrý a co není. Já nejsem arbitr toho, co je dobrý, pokud takhle to někdo udělal. Jako já, pro jak mě, jsem říkal, maximálně to pro mě nebo ne. A znova, to tam je zvláštní vůbec, jako ta formulace nevadí. Nevadí. Jako když to není pro mě, tak to nevyhledávám.
1: Přesně tak.
0: Simple as that. Každopádně, když jsme u té hudby, jdeme, teď to tady cutneme, tenhle rozhovor, vrátíme se k vám za chvilku a pustíme si věci z tvýho novýho alba.
1: OK.
0: Vinylovýho, který se jmenuje
1: Bez expirace.
0: Který je super fresh, vyšlo na vinylu. By the way, říkal jsi, že ten výlis, který se dělal, je vyprodaný?
1: Jo, udělali jsme
0: jenom limitku. Takže kdyby někdo chtěl možnost se k té muzice nějak dostat?
1: Je možnost se k ní dostat, je všude na všech hudebních internetových platformách, Spotify,
0: Apple
1: YouTube,
0: Music,
1: iTunes, teďkon skrmíme i SoundCloud pro lidi, co to používají, mají to rádi.
0: Na konci budou stejně nějaký, dáme nějaký informační fózovka a okýnko, kde budou nějaký kontakty a tedy. Takže budete vědět. Takže teď si jdeme poslechnout pár pecek z nový desky Bez expirace. Jsme za tu za chvíli.

0: After Mood Sessions, Bless Jaman.
1: Vás něco takový dlouho, prostě. Ale jenom tam si slyšet ty tři hlasy, víš co, jako, aby to znělo fakt jako rozhovor, že jsme tady se potkali. No. Pořád jsem v pohybu, pořád mířím po směru. Po směru, utíkám od průměru k jedinému účelu. K jedinému.

0: Yo, what's up, tady DJ Fuse a ty posloucháš Aftermood na Radio Color s mamen DJ Ramel.
1: Zdravíme zpátky, ladíte Color Music Radio, tohle je Aftermood, moje jméno je Ramel a sedí tady se mnou MC Zachy. Big up, big up.
2: Čau, čau, zdravím všechny posluchače Radio Color, užívejte s náma.
1: Užívejte s náma. Užívejte s náma náš Deep Talk, volume 1. Každopádně, teď jsme poslechli nějaký věci z poslední desky, která se jmenuje Bez expirace, jak jsem říkal a zmiňoval, vinily vyprodaný toho času. Zachy mi říkal, že možná bude Dolis, každopádně můžete to čekovat na streamovacích platformách všech. Je to dostupný od YouTube, Spotify, Apple Music, iTunes, všude. Check it out. A já půjdu dál, zeptám se. Řešili jsme drum and bass, řešili jsme reggae. Teď si nám pouštěl nějaký beat tady, takže ačkoliv je nová deska venku relativně fresh, v řádu týdnu, respektive měsíc zpátky.
2: Ale něco? Vydávali jsme ji na konci března, takže teď je to měsíc a dva týdny.
1: Cool. Chápu, že se tvoří pořád.
2: Je to tak, u mě je to takovej nezastavitelný proces, bych asi řekl.
1: Tak já se zeptám spíš a teď půjdu trošku hloubš do toho procesu, jako vlastně tý selekce pro nějaký finální jako album, nebo pro ten jako to, co ty pak finálně pouštíš ven, máš ty třeba hrubou představu, kolik těch věcí historicky ty si za ty roky jako nahrál, vydal, anebo i kdyby, a teď počítejme i takzvaný šuplíkovky. Mm. A nehledě na žánr.
2: Jasně, ale když to vezmu jako třeba i z Riddy Mama, no, jasně, který jsme jako vysadili ven, tak jako v dnešnímu dni to bude tak okolo 50 tracků určitě.
1: Nice.
2: Jako který se dokompletovali, když bych to řekl. Teď jsem tam ani nenadhodil snad moc šuplíky žádný, no. Ale jako fakt to beru od těch 15 let jako do dneška.
1: Jasně. A máš to tak jako, že jako jasně, ta deska je nějaká baby, která se jako dlouho tvoří, rodí ten finální produkt, když to nazvu produktem, což zní strašně debilně, sorry. Pak jakoby vyleze ven a dá se světu. Máš teď ty třeba aktuálně už nějaký věci, na kterých buď pracuješ, nebo už jsou ready?
2: Hele, je to tak, víceméně během pár následujících týdnů se dali dohromady nějaký další kooperace. Bylo to asi díky bohu, děkuju za to, i tou deskou, když se vydala. Lidem se nějakým líbila, takže mi napsali nějaký producenti. Nechci teď ještě úplně citovat, ať mají lidi nějaký překvápko, ale už jsou hotový dva single tracky. Určitě v obou chci udělat nějaký vizuál, aby to bylo i na těch sociálních sítích jako Instagram a tak dále poslouchatelný aspoň část. Takže i k tomu bude se na co těšit a dál pracuji na dalších věcech, takže jako nezastavuju. Další desku teďkonc neplánuju tenhle rok, teď jsme vydali vinyl, ale single tracků bude určitě nespočet a i tak si věřím na to, že ta selekce už teď je dost obsáhlá a dá se s ní libovolně hrát, což je hrozně hezký, že můžu jít na hiphopovou akci čistě. Můžu jít na multižánrovou akci, můžu jít na drum and bass, mně se hrozně líbí prostě tato variabilita, hrozně se mi líbí, že si zakládám na tom, že textově to mám obsažené, aspoň si myslím tak, že neurazím žádnou věkovou kategorii.
1: A to mě zajímá, jak jsi to řekl, ty jsi to řekl velmi zajímavě, textově to máš tak, že neurazí žádnou věkovou kategorii, proto se ptám, ať jsme už nějaký věci slyšeli, co by si řekl, jakože dělá MC Zachyho MC Zachym? A teď se bavíme spíš o message, nějakým přesahu, nebo o tom, co chce, jakoby, co chceš ty jako interpret lidem sdělovat, nebo jako kam ty profiluješ třeba, dejme tomu svoje věci, a teď se bavíme primárně o textech, nebo o tý message, která je v nich.
2: Hele, já jsem jako nikdy neměl nějaký základní kameny, ale postupem času samozřejmě jsem si všímal věcí, které jako se ti opakujou prostě při té tvorbě. V mém případě to je, že nějakým způsobem se vyhýbám, když to tak jako nazvu, obscénostem a sprostým slovům. Prostě nevím proč, není to jako důvod, že bych, mě to nevadí, když to někdo jako použije, ale mě to tam prostě vždycky drhlo. Takže vlastně tyhle ty věci obcházím, už tím si myslím, že to je jako hodně jiný. Jo, takže
1: nice.
2: A myslím si, že pokud člověk chce, a proto vlastně i stále držím tu češtinu, myslím si, že kdyby jsem chtěl, hodně lidí mě do toho tlačilo, do té angličtiny, pojď, udělej prostě sloku. Já jsem se tomuhle jsem se opravdu bránil, protože v tomhletom je ta moje message, že já miluju český jazyk, miluju vlastně tu jeho jedinečnost a proto třeba nepoužívám obscénosti a sprostý slova, protože si myslím, že se cokoliv dá říct spousta jinýma krásnýma slovama, který už třeba i lidi zapomněli a nepoužívají. Takže kolikrát si myslím, že i v mém textu jako najdeš slova, který prostě běžně lidi v rapovém žargonu nepoužívají už.
1: Možná tolik. Často ani v běžném životě už.
2: Nebo tak, přesně.
1: Shoutout tvojí mamince, když jsme u toho.
2: Je to tak, mami, zdravím tě, český jazyk forever.
1: a jsi mi připomněl vlastně, ve své době to bylo revoluční vývoj, že jo, protože MC, který jako tohle jako udělal revolučně ve své době, byl Rakim, že jo. Který tak. Prakticky do dneška až na pár N-words vlastně snad nikdy nepoužil. Nebo to měl založený na tom, že nebylo potřeba ty slova používat. A vlastně já mám tenhle příměr, který používám v životě, že samozřejmě jakože vím, že řeknu cokoliv, co potřebuju, komukoliv, mm-hmm. po zbytek svýho života, bez toho, než bych u toho musel říct jakýkoliv prostý slova.
2: Přesně tak.
1: Vím to. To neznamená, že pro ně občas nešáhnu.
2: Je to tak, ale pro mě je třeba hrozně krásný, pardon, že ti takhle do toho skáču, ale když jsou třeba battle rapy, freestyly, tak jako mě, když někdo dneska dokáže naživo takhle napálit punchline, který není se sprostýma slovama.
1: Tak jiná jako, váha.
2: To prostě, to mě úplně rozebere, tohle miluju.
1: No jasně, chápu, cením. Kam ty si chodíš pro inspiraci? Co je tvoje inspirace pro ty? Pro tu tvorbu a teď znova primárně pro ty texty.
2: Tady bych řekl, že asi určitě život. To je právě to, vždycky si lidi ptají, hele, jak tě napadá tohle téma, jak tě napadají tyhle texty. Já říkám, hele, přichází to samovolně. Jo, jsou to prostě momenty, já se třeba ráno zbudím a vím prostě, co najednou chci říct, co chci napsat a během dne v autě, v kolonách, po cestě do práce napíšu celý text. Jo. A takhle to vlastně přichází a proto do té doby, dokud to půjde a jakože to tady jde, tak to prostě budu dělat, ale jsme všichni jenom lidi a víš to, cesty se můžou změnit, může se stát, že prostě najednou se to tak dít nebude, ale nechci předvídat nic takového, protože
1: teď je, tady je to takhle.
2: Teď je to tak, takže prostě je to inspirovaný životníma zkušenostma a situacema, které se nám prostě dějou.
1: Jasný. A zmínil jsi i, a to jsem i jako načuchal a navnímal a viděl, že jako si dáváš neříkal bych velký důraz, ale i pozor a vlastně dáváš jako velmi velkou pečlivost a práci tomu, jak to leze ven, a to nejenom po zvukové stránce, ale i z toho, co jsem viděl třeba ten vinyl, z kterého jsme měli vlastně mezi vstupama teď vlastně tu muziku puštěnou, že jsi velmi jako zaměřený hezky na detail, nebo jinak, že všechno, co od tebe vyleze ven, a to se bavíme o týdlskách na Instagramu, mm-hmm. po vizuálech těm věcem a tedy, jako mají vždycky je zatím cítit a vidět, a to já osobně velmi cením jako nějaká práce a smysl pro detail, že se to nepouští jen, aby to bylo venku.
2: Moc děkuju.
1: A by the way, jenom tady zmiňuji lidem EPčko, který vyšlo v roce 22, si 22, říkal,
2: přesně tak.
1: Který jsem já dostal jako dárek, za mě jeden z nejoriginálnějších vlastně nosičů, ač to není úplný jakoby revoluční počin, ale myslím si, že v Čechách minimálně to nikdo neudělal, že jako dostanete custom flash disk vyňuňanej, vlastně který má cover, který má tracklist, a doporučuji si to čeknout taky, a to se jmenuje...
2: Okolo mě, Around Me, má to takhle dvojnázev, český a anglický, protože tam je zase nějaká kooperace.
1: A když jsme u kooperací, jsou lidi, kteří to mají hodně postavený na sobě, vím to, bys můj v uvozovkách šéf Kato z Pragonion, který vlastně je soběstačná jednotka. Mm-hmm. Od textu, po beaty, samozřejmě občas si budeme mít, já nevím, od Neryho, mm-hmm. od Outyho a tak dále, historicky taky od někoho, ale vím, že vlastně, když by přišel na námání chleba, stejně 99% všeho je Kato. Ve všem, jasně, má dohrávky od nás kluků z bandu a tedy.
2: Big up Kato.
1: Big up Kato. Zdravíme do Brna. Ale všim jsem si, že vlastně ty jsi člověk, který je hodně otevřený a vlastně, myslím si, že zdravě, nebudu ani říkat využívá, ale vlastně jako tvoří jako v nějakém konglomerátu a spolu vibe jako lidí okolo. Jak se bavíme o beatech, o feetech, i ty vizuály a tak dále. Je to daný tím, že prostě seš přirozeně takovejhle? A nebo co je ten důvod zatím? se možná pokeptám, ale si víš, co myslím.
2: Rozumím, kam míříš. Jako já bych to až nazval občas nemocí, já to mám i v práci, ten, jak jsi zmiňoval, ten smysl pro detail. Já prostě neumím, a jsem za to asi možná dneska rád, ale občas si to prokletí, jako u nějakej blbosti nechceš, neumím něco odfláknout, neumím něco dotáhnout. A co se týče hudby, tak jako ano, dělám hip-hop, dělám rap, ale už jako na základní škole jsem studoval hudební třídu a tak dál. Prostě tady ten hraju na nějaký nástroje, tady ten cit k tomu tady je, takže hudební sluch asi nějaký mám. A prostě dokud to není jako pro mě dokonalý a já přesně neřeším moc okolí, jo. Já prostě aj i u těch klipů, u všeho, co u mě vidíte na profile, tak všechno vzniká a já se neptám otázkou, bude se to těm lidem líbit? Já prostě chci, abych já s tím byl spokojený a jsem hodně sebekritický, takže jako hodně dlouho trvalo, než jsem vůbec jako si řekl, ale je to dobrý. Já jsem třeba vydal věc, ale stejně já jsem s ní nebyl spokojený. A lidi třeba řekli, hele, to je super, jo, a já říkám, ne, prostě. A teď jsem jim sám poukazoval na to, co mě vadilo. A dneska je to tady, kde to je, protože jsem fakt našel pár lidí, kteří to vlastně u mě viděli, líbilo se jim to, že to prostě tímhle směrem prostě jdu a že to jde z mýho nitra a není to nic jako tlačenýho, takže se k tomu vlastně připojili a jenom se rozdali karty na stůl. Já jsem řekl, je to tak, jak to je, dělám hudbu, protože mě baví, ne proto, aby jsme s ním vydělávali miliony, takže ale pokud vás to baví, pojďme to dělat společně a zatím to jde skvěle.
1: Super. A ještě k té vozovkách dokonalosti, ona samozřejmě subjektivně neexistuje, že?
2: Přece tak. Ne dokonalosti.
1: Ale to je ono. Já vždycky říkám, hele, jako buďme si největšíma kritikama, na druhou stranu buďme si největšíma fanouškama. Protože já vždycky říkám, hele, jako když to pošleš do toho světa, děj se vůle Boží, už to není v našich rukách.
2: Je to tak.
1: A já vždycky říkám, hele, ať přijde láska nebo hej, to už je bonus. Dokud já si zatím můžu stát, respektive kdokoliv jiný, kdo cokoliv udělá, tak je to vlastně jediný, co je k tomu podle mě potřeba. Pokud jsme nějak zdravě soudní s náma na zemi a přitom zase nejsme nastavení, takže jako nikdy to nebude dost dobrý, aby to vůbec jako mohlo jít ven. Jako, to už je jak jedno. Takže i tenhle přístup já velmi cením a musím říct, že je to propsaný ve všem. A nejenom v nový desce, ale ve starších věcech, takže teď si dáme zase chvilku pauzu bez našich keců povznesených a pustíme si nějaký starší věci tady o MC Zachyho. Takže jsme tu za chvíli. Ladíte Color Music Radio Aftermood. Big up.
2: Užívejte. Poslech. Čau.
3: Když potřebuješ energii, ale bez plechovky. Energy Snack od Golden Snack.

Ale jedno máme společný, že tahle hudba spojuje. Energie koluje a tak to musí bejt. Jsou tady věci, které se pro mě už nezměněj. Hudbu si děláme jenom po svým prostý. Ten, kdo tohle to uslyší, ten se to dozví. Furt je tu dost míst na to, aby jsme tvořili muziku, kterou by lidi poslouchat zase chtěli. Prej jsme domluvili, furt to slyším hrát. Pouštím to dokola a klidně.

0: všechny i ty, co na to serou.
1: Tohle je obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Tohle je obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap. Obyčejnej rap.

Zachy Arts, produkce Mate. Tohle je flashback, zase zpátky, pro ty, co stále poslouchají.

0: jediný, co nám zůstane. Tak zavři oči a poslechni tenhle track jen tak bez křeči.
1: Zdraví tě Sonara, právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci Colore Radio.
2: Tak jsme zpátky, poslechli jsme si nějaký starší věci tady od MC Zachyho. Ještě jednou ladíte Color, Aftermood a my jdeme dál. A já se dál budu ptát. Známe nějaký tvůj původ muzikální a vlastně jakoby, jak jsi k tomu dostal, kudy jsi proplul, kde jsi teď. I když vím, že teď je čerstvý baby bez expirace venku, mm-hmm. A řešili jsme vlastně, jako, že už se nějaké věci tvoří, nicméně zeptám se, jaký jsou jako tvoje plány, anebo i jako třeba jako sny v rámci té tvojí tvorby, kam by ses, pokud je něco, co by bylo pro tebe jakoby splněný cíl a gól, jako možná ho žiješ a je to úplně nejvíc cool, mm-hmm. Ale jestli je něco, co by si ještě chtěl třeba dejme tomu a znova vlastně to dokázat, to neznamená, ale víš, co myslím.
3: Rozumím, hele.
2: Co by MC Zachy rád ještě MC zažil?
3: MC Zachy by rád zažil samozřejmě, aby se vrátila ta éra, co tady byla, ale ta se nevrátí, ale věřím tomu a vidím to právě v těch mladých lidech, kteří se teď okolo mě motají, já se motám okolo nich a je to pro mě určitě zajímavá zkušenost, oni mají jiný pohled na věc. A zjišťuju, že jsou tady lidi, kteří vlastně mají rádi ten klasický boom bap, tenhle ten hip-hop, tohleto. A sen MC Zachyho je dostat tu moji hudbu ještě k více a více lidem, ale jak jsi zmiňoval a zmíním to já, nemám minimálně já za sebou žádný marketingový tým, nic, všechno si tvoříme sami, snažíme se samozřejmě tyhle ty věci dostávat k lidem co nejlepším způsobem, my uznáme za vhodný, jo, je to prostě nějaká své volná snaha, takže vlastně to je můj sen, aby prostě okolo mě bylo čím dál víc lidí, kteří mi s tím budou vlastně pomáhat a vlastně celkově nám, protože já tu hudbu dělám pro ty lidi a pro tu energii, takže vlastně to je můj sen, aby nás bylo víc a víc, aby ta komunita se zvětšovala naše.
2: Nice. Což znamená, a teď jenom takový malej jako shoutout a apel ven, a myslím, že vím, proč to říkám, čekněte si MC Zachyho, pokud neznáte, jeho věci za to stojí, už kvůli tomu, jak je to člověk a kvůli tomu, jak čistě a real to dělá. Takže čekněte si jeho věci, poslechněte, supportněte. Já osobně budu za to rád. Každopádně, ty jsi říkal něco o té energii. Já vím, že se to těžko porovnává, jsou to možná jako v jedné bublině, ale dva úplně jiné světy. Mm-hmm. Co ty máš na tom celém vlastně nejradši? A teď se bavíme, jestli je to gig živej, když se to povede, jestli je to... To, když přijde můza v nečekaný moment, vy když jsi v zácpě, wow, plesk, ona přijde, osvítí a tady je skvělý bar, který ví, že prostě musí zapsat a někam ho poslat, pak a dá do světu, anebo je to jenom to, že se zavřeš ve studiu a prostě můžeš být sám se sebou a jenom tvořit.
3: Hele, řekl bych asi, že jsou to u mě takový, protože už jsem si opravdu těch situací zažil taky dost, tři takový základní pilíře. Jeden je opravdu ten gig, ale není to jenom ten samotný moment, kdy třeba stojím na pódiu a rapuju, což samozřejmě je skvělý, ale je to hlavně po, hned po tom koncertě, kdy já sám sobě si můžu říct, že se mi to povedlo na 100%, že jsem nevynechal prostě žádnou sloku, žádný slovo. Na tomhle si taky zakládám hodně, aby prostě to, co já vydám, aby to bylo konzistentní při tom vystoupení, což si myslím, že dneska jako, nevím, jak to lidi mají, ale samozřejmě nějaký vždycky half playback něco doplnění budeš mít, jo, ale pro mě je důležitý prostě podrepovat to konzistentně stejně, jak to zní na netu a to u mě lidi cenějí a pak, když potom gigu za tebou ty lidi přijdou a...
4: Tady Jazzy PS, posloucháš DJ Ramela
3: a mají tu potřebu přijít a sdělit ti prostě ten feedback, to je prostě pro mě hrozně jako super.
2: Tady se ta energie násobí krásně, že jo.
3: To je pilíř číslo jedna, ale pilíř číslo dva, když vydám track, ať je to jakýkoliv, nebo desku, nebo něco, a začne chodit ta zpětná vazba, jo. Nebudem si nic nalhávat, je to taky jeden z důvodů, proč to ty lidi dělají, kdybych tu hudbu, upřímně bych ji nedělal, kdybych věděl, že nikdo neposlouchá, jo. A kdyby prostě opravdu jako to nefungovalo, tak bych si ji asi dělal jen tak pro radost třeba doma, určitě bych to nezveřejňoval třeba, dávám příklad. Takže tohle to, ta zpětná vazba, když to vydáš, furt vždycky, ať jsem těch tracků vydal, kolik chtěl, to je jedno, při každém novém mám ten stejný stres, prostě předtím, než to vydáš, je to takovej...
5: Jsi na trh.
3: Zdravej stres, prostě jo, je to prostě fajn. A poslední pilíř je to, kam až ta hudba má přesah, což jsem vlastně nikdy nevěděl a párkrát mě to překvapilo, tamhle jedeš někomu plácnu na svatbu kámošovi a potkáš tam úplně cizí lidi a najednou ti paní řekne, hele, já tady mám 15-letýho syna, on vás normálně poslouchá, jste to vy, jo. A tyhle ty věci, a to tě prostě jako úplně překvapí a teď prostě víš, co v těch textech říkáš. Vím, já jsem si vědomý, o čem prostě mluvím, o jakých tématech. A když pak vidím, že to poslouchá takovýhle člověk, nebo že se k tobě tohle dostane. Není to tak často, ale když se to stane, je to úžasný.
2: Nice. A třetí pilíř?
3: To byl on?
2: Jo, vlastně.
3: To je to, že, pardon, to je to, že občas se ti stane tato situace, že přijde úplně cizí člověk a řekne ti prostě, hele, seš to ty, jo, my to posloucháme tady doma.
2: Cením,
3: to je prostě jako...
2: Nebo jako někdy mě to pomohlo, něco takovýho, no jasně.
3: A to je to, co mi vlastně vrací tu energii do žil, tyhle ty pilíře.
2: Okay. Já jsem zjistil, ač to nikdy nebylo plánované, tak jsem si řekl, že to budu říkat každému hostovi. To je otázka. Já vím, když to vybalil někdo na mě před lety, tak jak záludný to pro mě bylo. A to je pro každého člověka, co miluje muziku.
3: Tam se bát.
2: Ne, vůbec. Ale kdyby MC Zachyho zavřel, jako... Zítra si se probudil na pustém ostrově a dožil to sám, bez jakýkoliv člověka, bez show. Co teď tady je. Mm-hmm. Ale mohl si vybrat jedno jediný album, který by si mohl poslouchat. Který by to bylo a proč?
3: Hele, bylo by to album, který mi prostě hraje do dneška v hlavě a je to asi od doby, kdy jsem držel prvního Discmana v ruce, ani nebyl můj, byl jsem na dětském táboře a dal mi starší kluk do sluchátek Limp Bizkit, Chocolate Starfish. Tohle album má pro mě přesah i do dnešního života, je prostě pro mě spojený s hip-hopem, s rapem, ať si prostě říká, kdo chce, co chce, a jsou to věci, které vlastně poslouchám dneska a jak říkám, Limp Bizkit, Chocolate Starfish, ale...
2: Hele, takhle mi to stačí, já nejsem arbitrem toho, proč jako to máš takhle, každopádně tato volba mě překvapila a vzpomněl jsem si na pro mě, jako možná jeden z nejlepších jako momentů z toho málo, co jsem jako viděl historicky na Woodstocku, myslím, že to byl Woodstock 99, mm-hmm. kde oni jako jejich startup tý show byl takovej, jako že jsem v životě neviděl 300 000 lidí v takovém varu.
3: Je to...
2: Jako
3: je to...
2: když Fred Durst a ten band, jako ty 3 minuty, tam jedou postupnej hype do těch lidí, než to pošlou do plných. Je to v rádiu, ale kurva, jo.
3: je to a... Musím teda říct, že on do dneška, jako když se na něj podíváš, on jede.
2: Dělá mi prostě radost taky za šedivě.
3: Jo, ale pro mě je tohleto úplně úžasný tohle vidět, takže ale tohle je za mě jasná volba a nikdy bych ji asi neměnil.
2: Skvělý. Takže za mě je to takhle, každopádně moc děkuju, že jsi přišel ještě jednou.
3: Děkuju za pozvání.
2: Rádo se, kdykoliv. Vyčekujte, supportujte muziku v jakýkoliv formě. Supportujte lidi, kteří dělají tak čistě a tak dobře, jako tady třeba MC Zachy. Čekněte si jeho novou desku Bez expirace, projekt jeho starší věci. A doporučuji vidět i jeho gig, protože je to hezky nafuzovaný, pokud se tak rozhodne pro ten gig. Ale můžete tam jako prolítnout víc světama, než jenom striktně hip-hopem, což si myslím, že může být vždycky jenom přínosem. Takže já děkuju ještě jednou, že jsi byl. Vy se opatrujte. Peace.
3: Zdravím všechny posluchače a přeju vám hezký zbytek večera. Díky a čau.

Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali,

0: Culture Reggae Vibes. Akci podporují Kana a Masko.
1: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Podívám se, co dělá Doňa Mimoňa. Ještě se díváte na televizi?
4: Ano, ale teď mě nerušte, Juane Perverézi. Začíná můj oblíbený pořad sama Doňa.
3: Také se podívám.
5: Hezký buenos dias, milé divačky. U vašeho oblíbeného pořadu vás vítá Hanka Heřmánkosová. A kde pak je? Aleno, jsi tady? No není. Vážené divačky, velice se omlouvám, měla tu být se mnou kolegyně Alena Zapolárnická, nevím, co se stalo, a zdá se, že už je tady.
6: Tak jsem to stihla. Tak si představ, Haničko, že ten kreten si nevzal gumičku. Co je, co na mě tak výrazně mrkáš? Kdyby se to dozvěděl můj starý, tak mě zabije. Hele, jestli já to nedostanu, tak mu zase musím nakecat, že to prtě je jeho. Jako už dvakrát předtím. Trouba jeden prachatej, naivní. A ne, abys to někde vykecala. Co je? Co je, co furt gestikuluješ? Cože? Že jsme ve vysílání? Ježišmarja.
7: Ty-dam, ty-vy-dy-dam, ty-pty-rap, ty-dy-pty-dam, tu-pty-dam-dam.
5: A poznělce jsme tu opět my, Hanka Heřmánkosová.
6: A ještě celá roztřesená Alena Zapolárnická, v pořadu sama Doňa. A jestli se teď starý díval, tak zůstanu taky sama Doňa, se třema parchantama na krku. Protože náš milostivej pan ředitel, Janečkos, si mě nevezme. To je život.
7: Ježíš Maria, ty dam, ty dady dam, ty pty rap, ty rip, ty ptám, tu pty dam dam.
5: Takže Alenka je pryč a já tu mám našeho prvního hosta. Je to Jeptiška, milosrdná sestra řádu. Teď jsem zapomněla. Vy jste voršilka nebo karmelitánka?
8: Já jsem Chlupatiánka, z řádu svatého Chlupatiána.
5: Koho?
8: Svatého Chlupatiána! Sakra, teď mi upadly brýle.
5: Proboha, no jo, teď jsem si všimla. Vidím ty vaše nohy. Já musím teda říct, že členky vašeho řádu nosí jeptiškovský oděv, včetně pokrývky hlavy, ovšem jako jediné jeptišky nosíte mini sukně. Čili spíš takové mini hábity.
8: No a co jako?
5: No nic, nic, upřímně řečeno, milosrdná sestro, řekla bych, že je to od vás pro vaše okolí dost nemilosrdné. Trochu se vašemu stejnokroji divím. Nemilosrdná sestro, že právě vy, členky řádu svatého Chlupatiána, máte toto ustrojení. Mně je z vás trochu špatně. Takhle by ženské nohy vypadat neměly. Co vás k tomu vede?
8: Jak víte, máme desatero přikázání.
5: Ano, nepokradeš, nesesmilníš. A další.
8: No a my se řídíme přikázáním 11., které nám dal do vínku patron našeho kláštera, svatý Chlupatián.
5: A to je?
8: Neoholíš!
1: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Příjemný čas a ničím narušený sound. Tady je frekvence Rádia Color a tady je pravidelný Sex Appeal. Zdraví vás Vaňa Trtina a dnes vás čeká opět hodinka se saxofonovou muzikou v oblasti R&B, soulu a smooth jazzu. Pojďme si to užít, je tady spoustu muziky i na vaše přání, takže jdeme na to. Japonská saxofonistka Wakana se představí ve skladbě A New Life a s ní fenomenální keyboardman Greg Manning. Příjemný poslech, Sax Appeal A New Life.

Na vlnách smooth jazzu to byl Greg Manning a japonská saxofonistka Wakana. My si nabízíme převážně saxofonovou muziku, ale samozřejmě nejen to, ale teď už se hlásí o slovo skvělý trumpetista Rick Brown a s ním Jason Jackson. Upside Down.

Tak to je Soul, This is Soul. To je Mr. Doug Powell a pianistka Patrice Russian a trombonista Wilbert Williams. Zpěvák Bobby Caldwell, velká legenda R&B a soulu, se představí v další skladbě. On se proslavil jednou z největších soulových písní What You Want Do For Love. Ovšem my si teď dáme opět trošku rytmus latiny. Our Day Will Come, Bobby Caldwell.

Na koloru Mr. John Tesh, to je fascinující osobnost amerického showbiznesu a taky vynikající klavírista, zpěvák a rozhlasový speaker. Beyond the Sea, slavná písnička, swingovka na rádiu Klor. No a teď už dáme přednost George Bensonovi, který se představí za svoji jazzovou kytarou ve skladbě 6 to 4. Posloucháte Klor a posloucháte Sex Appeal.

If You Really Love Me. Velký hit Stevie Wondera v předělání Summer Horns. A to jsou skvělí muzikanti, kteří hrají smooth jazz, Dave Koz, Gerald Albright, Richard Elliot, ale také trumpetista Rick Brown a trombonistka Ambry Logan. If You Really Love Me. No a když už jsme v Sex Appealu, tak nesmí chybět ani Mr. Al Jarreau. Takže v tuto chvíli je tady pro vás Mr. Al Jarreau.

pořadu Sex Appeal si nabízíme hity v kabátě smooth jazzovém. The Girl Is Mine, to je Michael Jackson, Paul McCartney, ovšem v podání saxofonisty Chase Huny a Peter Whitea na kytaru. Další skladba, kterou složil kapela Crusaders, naspívala Randy Crawford, je tady pro vás opět v novém kabátě. Majsa, Street Life.

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Středa 20 hodin a nebo neděle 13 hodin. Posloucháte každopádně Color Music Radio a právě teď startuje album týdne. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a zvu vás k poslechu další klasiky. Tentokrát je ze světa hip-hopu. Album, které se jmenuje Da Shinin z roku 1995. Jeho autory jsou brooklynští Smith and Wesson, duo, které se představilo hiphopovému světu právě tímto albem, debutové album, který získalo obrovský ohlas a stalo se jedním z kultovních nahrávek 90. let. 1995 to vyšlo, to znamená, že to ovlivnilo opravdu celou tu druhou polovinu 90. let. A tohle album si hrajeme nejenom, aby jsme představili klasiku hiphopu, ale také, aby jsme vás pozvali na koncert, který proběhne v neděli 31. května v Praze na lodi Cargo Gallery. V rámci dalšího Boomboxu vystoupí v Praze právě Smith and Wesson a bude je doprovázet český producent a flétnista a multiinstrumentalista Radimo. Tak pozvánka pro vás a k tomuto albu, které vyšlo 10. ledna 1995 na značkách Rec Nervous Records. Nahrávalo se v New Yorku, hostovali tam Bootcamp Click, což je samozřejmě parta, jejíž součástí jsou i Smith & Wesson. O produkci se postarali Da Beat Miners. Produkce Buckshot, Drew Huha Friedman a Da Beat Miners. To jsou tři jména, které jsou podepsané pod tady tohletou kultovní deskou. Jinak Smith & Wesson to jsou dva repeři, Tech a Steel, kteří se vlastně poprvé na nahrávce objevili na klasice od Black Moon z roku 1993 a o dva roky později vydali už sami takovouhle velkou dospělou desku, kterou si teď tady můžete užít na Color Music Radio a potom naživo už tuto neděli 31. května. Vidíme se tam.

0: bej.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and blues.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Yeah.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víš, to je jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že

přestřestvění nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako náhoda?

Gotcha.

Thank you.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

0: tvrdý a složitý. Pořád nějaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné, skurvené.

poslední květnové vydání je tady a vy se můžete těšit na příběh z diskotéky. I když ne, tak úplně, protože těžiště toho příběhu je úplně někde jinde. Od Markéty z Prahy budou tu samozřejmě hity i zde nehrané věci a taky pár kousků z devadesátek. No a krom toho v první hodině třeba Earth, Wind and Fire, Radiorama, Savage nebo Tone Band. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek nad ránem mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radiocore.cz, kde si v sekci podcast vše, co jste zmeškali, stahujte, no a nebo poslouchejte. Nepřehlédnutelný zpěvák skupiny Bonnie M. se jmenoval Bobby Farrell. Už sice není mezi námi, ale připomeneme si ho jeho solo projektem I See You, který se stal hitem. Pak cover verze slavného songu You're So Vain. Tentokrát ho má na svědomí Joy Peters. No a nakonec z Rakouska. Taková moc milá věc, která se nehraje, Konvoj. I Will Love You z roku 1986. Takže objevujte vaše oldies ještě jednou, no a hezký poslech a samozřejmě hezkou zábavu přeje od mikrofonu Pavel Bárta.

No já jsem moc rád, že jsme nechali Olinu trochu odpočívat a nabírat nové síly do dalších skvělých příběhů, protože se nám se svou trochou do mlýna přihlásila Markéta z Prahy a píše. Všechno se to seběhlo na začátku zlatých 90. kdy jsme se s kamarádkou rozhodli, že navštívíme diskotéku v Motole, o které se vědělo, že tam chodí jistý Petr, idol všech žen. To parafrázoval za vším hledej chlapa. No, diskotéka to byla zvenku ne příliš lákavá a zevnitř bunkr, ale my se nenechali odradit. Když jsme tam vlezli, hned jsme se dychtivě rozhlédli po Petrovi. Inu nebyl tam, jak jinak. No a naopak tam byla skupina Dánů opilých jak Dáni. Bohužel jediný volný stůl, kam jsme si mohli sednout, byl vedle nich. To ale samozřejmě nebyl vůbec dobrý nápad. Jen jsme se usadili, začali se k nám Dánové mít. Chtěli nám objednat drink, což jsme samozřejmě striktně odmítli, no a pak nás pozvali na parket. Nechtělo se nám, ale pak pustil DJ písničku Blue System, Romeo and Juliet a já hned zavětřila, že to bude bomba. No a tak jsem na ten parket šla. Písnička nabírala grády, čím dál tím více mi líbila. No a nakonec to dopadlo tak, že jsme s Dánem prováděli neuvěřitelné taneční kreace a lidi okolo nás udělali kruh a tleskali nám do rytmu. Byla jsem rozhodnutá za každou cenu tu písničku sehnat. A sehnala. Bylo to jedno z mých prvních CD vůbec. Petr nešel a my usoudili, že už asi nepřijde a že je na čase odebrat se domů. No a šli jsme na autobus. Chytli jsme ten poslední. Měl končit na Vypichu, ale jak byl poslední, tak zatahoval. A jelikož jsme tam byli jediné, zeptal se nás, kam jedeme, že on jede do garáží Hřepy. A jestli chceme, vezme nás na Bílou horu. Na čem jsme souhlasili a cestou jsme se s řidičem docela příjemně bavili, když tu najednou se rozhoukal alarm. Všichni tři jsme se lekli, ovšem můj úlek vystřídal hluboký stud, neboť mi promptně došlo, že onen kvílivý zvuk se ozývá z mé kabelky, ve kterém jsme měla houkadlo, který mě vybavila starostlivá maminka, abych jí souc přepadená ono houkadlo tasila z kabelky s tlačítkem a spustila a násilník se vyděsil a vzal do zaječích. No a já, když jsem v tom autobuse hledala v kabelce rtěnku, abych byla i potně krasavice, no ženská musí být hezká furt, tak jsem na tom houkadle to inkriminované tlačítko zmáčkla a sebeobranný alarm se rozezněl. Řidice lekl, až málem havaroval. Kamila byla ovšem v šoku a já se propadla hanbou. Samozřejmě jsem se snažila onen zvuk co nejrychleji umlčet, ale v té tmě jsem to tlačítko nemohla prostě najít, no a styděla jsem se stále hlouběji. Nakonec se mi to po chvíli, která se mi zdála jako věčnost, podařilo vypnout. Moc jsem se řidiči i Kamile omlouvala za úlek, no ale nakonec se vše v dobré obrátilo a my jsme se tomu všichni tři zasmáli. No a pak náš hodný řidič nás vysadil na Bílé hoře, kousek od našeho bydliště a cestou domů jsme žádného násilníka nepotkali a to je překvapilo. Jen dva opilce a pár koček. A tak jsme se konečně po všech peripetiích dostali šťastně domů. Tak, samozřejmě díky Markéto a nebude chybět hit, kolem kterého se to všechno točilo, tedy Blue System a Romeo a Juliet, pak Earth, Wind and Fire a jejich září, tedy September a nakonec Christopher Cross, taková klasika All Right. Takže teď jdeme na to, teď už Blue System.

No a k předchozímu jen dodávám, že příště si poslechneme příběh od Martyho z Jindřichova Hradce, a který si přeje písničku, opravdu, opravdu ji tady uslyšíme poprvé, tak se těšte. No, teď Mylène Farmer, to je pro Francouze něco, jako byl pro nás Karel Gott, vydala už 22 alb a teď se podržte, 84 singlů. No a my si pustíme snad ten nejznámější, Des Chanteurs, pak skvělé funk.

0: Becky od Barbara Pennington, Fan the Flame, ale na začátek honem k Indiánům, tedy italským Indiánům, jejíž bůh už čeká Manitou a Radiorama.
1: Italo disco from the 80s.

0: Švýcarsko je celosvětově známé jako největší producent kvalitních hodinek. Myslím ale, že neznáte žádný song, co by tohle objevoval, ale přece existuje. Pro nás neznámý Lou Sam to pěkně stvárnil v hitu Swiss Boy. A že těch hodinek a kukaček tam teda bude maxi verzi.
1: Maxi Mix.

Tom Bent nám zavolali z Německa, Germany Calling, a pod námi ještě jde Savage a Computerized Love. Teď malá pauza mezi první a druhou hodinou, tedy nikam mi nechoďte, bude sranda, a dokonce ještě Damian Davis, Sounds So Fine z roku 1987, pak ze švédského eurovizního předkola Melody Festivalen, Babsan a Gemigen Spanior, a nakonec do Polska, i když Beija působí v celé Evropě, jak ve spolupráci s Matt Bianco, tak solo, dnes tedy pouze solo ona a její hit Primetime TV. Takže za malou chvíli se opět těší Pavel Bárta.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Taneční party Pavla Bárty.

No a i ve druhé hodině toho máme na playlistu hodně. Samozřejmě hity, rarity z 50leté historie disco music s těžištěm v 70kách a 80kách, ale i nějaké 90ky tu budou. Dnes ostatně o tom jsem mluvil, jako třeba Army of Lovers nebo Sophie Ellis Baxter, ale i Ice House nebo Cruising Gang z 80. Premiéru máme každý pátek mezi 20. a 22. hodinou a reprízu další čtvrtek v noci mezi 1. a 3. Playlist po vysílání na radioglor.cz, kde si pod záložkou podcast vše můžete znovu v klidu pustit anebo si stáhnout. A hned jedeme do Holandska za skupinou Louvre. Její startovací song má název God Like Me. Pak málo hraná Sandra z jejího druhého LPčka Crazy Juliet a nakonec raritka Kim Esty a Your Loves Feel Like Dynamite z roku 1988. Takže mě nezbývá, než popřát dobrý a ničím nerušený hlavně ne sousedy poslech a od mikrofonu jako vždy zdraví i ve druhé hodině. Pa.